0: tři a sefer rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com

0: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
1: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
0: Všechno, zachraňte nás.
1: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
0: O, děkuju.
1: To my děkujeme.
2: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.

0: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimosoudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
1: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.

0: potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
1: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. Komfort-group.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: Krásné středeční ráno, minuta po šesté a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. V 10 vojenských útvarech začalo dobrovolné cvičení pro 1200 středoškoláků, mezi kterými je i řada dívek. Armáda kvůli obrovskému zájmu zdvojnásobila kapacitu, přesto na některých základnách jako v náměstí nad Oslavou poptávka nepokryla. Úspěšní absolventi, kteří po výcviku složí vojenskou přísahu, získají finanční odměnu téměř 47 tisíc korun hrubého. Evropský parlament v úterý přijal rozhodnutí, které rozšiřuje práva cestujících v letecké dopravě. Nová pravidla zajistí rychlejší a jednodušší proces při žádosti o náhradu škody za zpožděné lety. Dalším bodem je zajištění místa vedle dětí pro jejich doprovod bez příplatku. O podobě nových pravidel se zástupci Evropského parlamentu a členských států Evropské unie předběžně se už dohodli v červnu. A pojďme také na sport. Mistrovství světa zná poslední dva čtvrtfinalisty. Argentina předvedla skvělý obrat na poslední chvíli, když otočila utkání s Egyptem z 0-2 na 3-2. Lionel Messi sice neproměnil penaltu, svou osmou trefu na šampionátu však selhání napravil. Jeho Američané se utkají ve čtvrtfinále se Švýcarskem, které v závěrečném osmifinálovém duelu po bezbrankové remíze porazilo 4-3 v penaltovém rozstřelu Kolumbii. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
3: V Uherském Hradišti musíme ode dneška počítat s komplikacemi v dopravě. Silničáři začínají opravovat Sokolovskou ulici po zimní havárii vody a úsek naproti Kina Hvězda bude týden úplně zavřený. Jde přitom o frekventovanou spojnici se Zlínem a denně po ní projedou tisíce aut. Objížďka je vyznačená a dopravu pohlídají strážníci. Teď ráno se ještě na spoustě míst drží velká oblačnost a sem tam ještě můžou i doznívat přehánky. Už během dopoledne ale bude mraků ubývat a pak už bude převažovat polojasno. Odpolední maxima na východě Moravy dosáhnou na 22 až 25 stupňů. Místy ale bude foukat.
4: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
5: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
4: www.elektrološák.cz.
6: Je pár minutek po šesté, krásné středeční ráno. Dneska je 8. července a jestli jste si říkali, že tenhle týden trvá nějak dlouho, mám dobrou zprávu. Víkend už je na dohled. Takže dneska žádné velké hrdinství, stačí zvládnout středu s úsměvem a o ten se postaráme i my. Jsme Hit Radio s vámi, Lea, taky Filip, tak dobré ráno a startujeme snídaní šampionů právě teď.
0: Hit

6 hodin 11 minutek fotbalové mistrovství světa už zná všechny čtvrtfinalisty. Filip se zmiňoval lehce ve zprávách, ale mluvit teď chci jen o jednom ze včerejších zápasů. Je to prostě opět takový ten příběh, který napíše sám život. Argentina prohrávala s Egyptem už 2-0. Messi nedal penaltu a všechno to směřovalo k obrovskému překvapení. Jenže pak dá

0: do detailu něco povědět.
1: Tak rozhodně, já si ale myslím, že on se furt mluví o Messim a pro ty, co to nesledují, tak to snad zní, že Messi jako porazil Egypt sám, jako Messi nedal penaltu, to bylo změna, to bylo za stavu 0-1 a potom dával vyrovnávací gól, nicméně ty další dva góly dal zas někdo jiný. Na druhou stranu Messi dal 21. gól na mistrovství světa jako celkově v jeho kariéře, takže v tom trhá rekordy a myslím si, že Argentině moc fanoušků z Česka nedrží palce, protože jsou tam kontroverzní rozhodnutí rozhodčího. Říká se, že takzvaně tlačej. Oni mají docela lehký soupeře pořád a mají problémy. Každopádně Messiho musí ocenit všichni. V jeho věku 38 let dává prostě takový gólu. Je hustej za mě.
0: A máš konkrétně ty nějakého favorita?
1: Jako favorita na vítězství nebo oblíbený hráč? Já si myslím, že vyhraje Francie celkově, která hraje s Marokem ve čtvrtfinále.
0: Ano.
1: A ještě taková perlička je, ještě jsem chtěl říct, že Messi mu je 39, pardon, protože měl nedávno narozeniny, že dneska se vlastně po dlouhý době nehraje ani jeden zápas, takže ženský si můžou odpočinout. Kdyby vám chlap dneska tvrdil, že jde koukat na fotbal, dámy kecá, dneska je volno, dneska se nehraje, až zítra.
0: Díky za připomínku, hezké dobré ráno, Krištof, Dominika Aláďa, půlnoční hřích. To se hodí k tomu. Takže chlapi, dneska žádný výmluvy na fotbálek, jo?

0: Together, Mark Ember Hitradio s vámi, hezké dobré ráno. Baví vás tohle horké léto? Tak si zvykejme. Podle prvních předpovědí na druhou půlku roku to vypadá, že léto letos prostě odmítne podepsat výpověď. Nejde jen o srpen, ale i o září, říjen, listopad a kdo ví, možná i prosinec, které mají být nadprůměrně teplé. Takže planeta si asi řekla, že nám dluží za všechny ty pokažené květnové víkendy. Já jsem s tím docela v pohodě. Jsem tým nekonečné léto, ale z představy Mikuláše v tričku, v šatech, v sukních jsem trošku zmatená, tak pokud to takhle půjde dál, tak letos místo Martina na bílém koni, tak přijede asi Martin na paddleboardu, ne?
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
3: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Všichni běží do Unihobby. Sezónní výprodej je v plném proudu. Bazény, grily, slunečníky nebo třeba zahradní nábytek se slevou až 70%.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům.
10: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
11: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Madeta jihočeské máslo za skvělých 34,90. Italské Prosecco La Piacetta s aplikací za úžasných 59,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.

0: nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Pozor na aktuální nehodu v Třinci. V Družstevní ulici srazilo osobní auto cyklistu. Na místě právě zasahují záchranné složky. Provoz je tam omezený, tak dávejte pozor. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Plot jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč. Zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. Plotky.cz.
2: Hit Radio Zlín.

0: Follow your fire, Codaline. Hezké dobré ráno, 2 minutky po 7:30. Posloucháte středeční snídaní šampionů. S vámi Lea a Filip a dáme si ranní update právě teď.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, slavný jedlík Joey Chestnut opět potvrdil svou dominanci na tradiční soutěži v New Yorku a dokázal během pouhých 10 minut spořádat neuvěřitelných 66 hot dogů. Mezi ženami pak svůj titul obhájila Miki Sudová, která zvládla sníst 51 párků v rohlíku. Miki Sudová, to je docela dobrý, ne? A Chestnut je samozřejmě v překladu kaštan. V ulicích Buenos Aires budí rozruch netradiční fotbaloví fanoušci, mluvili jsme dneska o Messim. Místní pejskař totiž oblékl celou svou smečku 13 psů do argentinských reprezentačních dresů. Čtyřnozí příznivci teď během mistrovství světa doprovázejí svého majitele na každém kroku. No a madridská hrdost měla letos na programu i jeden pořádně adrenalinový bod. Účastníci festivalu se tam utkali v tradičním běhu na vysokých podpatcích. Podmínkou pro start byla obuv s jehlami o minimální výšce 10 cm, což vedlo k řadě krkolomných pádů, protože soutěžili i pánové samozřejmě.
0: To mi divný nepřijde, protože občas vlastně vidím, že i chlapi na těch podpatcích tančí. Dokonce mám takového kamaráda, který tohle dokonce i vyučuje. Proč jsem řekla dvakrát slovo dokonce?
2: Protože je to dokonce jako neuvěřitelný
0: závod. Já bych
2: řekla,
0: že někteří pánové umí chodit na podpatcích lépe než my ženy. Jdeme hrát Vanessa May Destiny, buďte s námi.

0: Jsem konečně kápnul božskou, proč chyběl na svatbě Taylor Swift, i když tam byla klika od dveří, prý musel makat. No a pak přidal jednu vlastně zásadní otázku. Proč se ptáte? Oni tam něco rozdávali zadáčo? Na druhou stranu odmítnout pozvánku na svatbu Taylor Swift kvůli práci je buď největší flex historie, nebo diagnóza workoholismu. A taky pragmatismu, protože na tuhle svatbu byste jako svatební dar museli dát do obálky takový 2KK, ne-li 3KK v Praze, abyste nebyli za trapáka. Teď se mrkneme na cesty. Hezké ráno.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
3: je fajn. Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Statostřechy Napajedla, výrobce střešní krytiny a trapézových plechů, přijme do svého týmu pracovníka do výroby k obsluze strojů. Ranní směna, dobré mzdové ohodnocení, stravné a roční bonus. Další info na 724 287 778 nebo status@statostrechy.cz.
7: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na česko-polské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl.kuchyně.cz.
8: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
9: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Třinci v Družstevní ulici srazilo osobní auto cyklistu, počítejte s omezením. V Halenkově bourala dvě osobní auta a u Mošnova ve směru od Skorotína spadl strom, teď ho tam odstraňují, dejte pozor.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Hezké dobré ráno, 6 hodin 51 minutek, aktuální čas, středa, 8. červenec, s vámi Lea a Filip, středeční snídaně šampionů, díky, že vstáváte s námi. A teď společně jedeme na výlet. Teda ne my, ale premiér a prezident si společně vyrazili na výlet na summit NATO do Ankary. Jen každý zvlášť a dělají, že se tam vlastně vůbec nevidí. Co mi to jen připomíná, Filipe? Jo, už vím, sousedy, kteří se potkají na dovolené v Chorvatsku. A ještě na jednu věc jsme si tady teďko vzpomněli, jak jsme se bavili mimo éter, jak mají jít na tu večeři k tureckému prezidentovi, tak jsou vlastně nervózní z toho, že posadí k sobě.
1: No já, mě to spíš připomnělo, jako když my dva jdeme spolu pro snídani, tak já taky vždycky dělám, že Leonu neznám, protože ona se vždycky chová tak jako schválně mi dělá to, že abych se styděl, tak tam na mě křičí a že za chvíli vysíláme a dělej Filipe, takže já bych to přirovnal k tomuhle, ale já jí to zakázat nemůžu, aby se mnou jela, asi jako Babiš, no, akorát tady to nemusí nikdo nařizovat, že jde se mnou, prostě se mnou jde.
0: Já jsem prostě taková, no, neberu se vážně, dělám si legraci úplně ze všeho, každopádně já bych radši teď povolala Lady Gaga, ať to trošku začaruje, ať to dobře dopadne. Abrakadabra.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Moravité, to jsou šperky pro každý den. Přírodní materiály, řemeslná výroba od srdce. Objevte šperky Moravité na moravité.cz.
0: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Krásné srdeční ráno, je minuta po sedmé a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Většina Čechů věří, že lékárníci dokážou odhalit skrytá rizika při užívání léku. Podle nového průzkumu České lékárnické komory ale víc než třetina lidí stále vnímá dotazy utápajících pultů jen jako nutnou formalitu. Farmaceuti přitom upozorňují, že jejich otázky mají zásadní smysl. Mohou zabránit nebezpečným kombinacím léčiv nebo pacientovi nabídnout bezpečnější alternativu. Klíčová je pro ně také přímá spolupráce s ošetřujícími lékaři. Senátory patrně čeká na dnešní schůzi spor o změny v zákoně o podpoře bydlení. Novela zejména převádí část pravomocí spojených s pomocí lidem ohrožených bytovou nouzí z obcí na úřady práce. Na postoji k předloze se výbory horní komory neshodly a hrozí její zamítnutí. A pojďme také na tenis. Po úspěchu Karolíny Muchové dnes bojuje o postup do wimbledonského semifinále také další česká tenistka Linda Nosková. Nasazená devítka narazí na trávě v londýnském All England Clubu na turnajovou 25 Belgičanku Elise Mertensovou. Utkání začíná ve 14 hodin. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Kampaň Ušu Zlíňák se podle všeho vyplatila. Zlínu totiž loni přibylo obyvatel, a to především díky nově nahlášeným trvalým pobytům. Nárůst byl v případě Zlína nejvyšší ze všech měst v regionu. Ukazují to kompletní statistiky za loňský rok. Obyvatel přibylo taky Starému Městu nebo Zubří. Naopak nejvíce během loňska snížila populace Vsetína a Otrokovic. Středeční ráno je na řadě míst na východě Moravy zatažené a sem tam ještě můžou doznívat přehánky. Postupně bude ale mraků ubývat a odpoledne si užijeme hodně slunce. Dnešní maxima se dostanou na 22 až 25 stupňů. Místy se přidá i nárazový vítr.
8: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
9: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
8: www.elektrološák.cz.
10: Je krátce po sedmé, dobré ráno, ranko ránečko. Máme středu 8. července a dnešek je takový oficiální den, kdy vlastně už můžeme začít mluvit i o tom víkendu, aniž by se na nás někdo díval po tom prodlouženém volnu divně, že jo? Ještě pár dní vydržet a bude to doma. Do té doby jsme tu my, dobrá muzika, ranní pohoda, a taky na někoho z vás čeká rychlá pětka. Těšíme se, komu uděláme radost. Hit Radio s vámi, Lea s Filipem, pokračujeme dál. ATC, Around the World, la la la la la, dobré ráno.
0: Hit Radio Zlín.

0: Hudební polibek Kiss Me Dermot Kennedy, posloucháte Hit Radio 7 hodin 11 minutek a pokračuje tenisový Wimbledon. Vlastně spíš než pokračuje, jde do finiše a Češky zase ukazují, že mají na slavnou šalátovou mísu přednostní právo, protože do semifinále na anglické trávě se probojovala už Karolína Muchová a bacha, teď přiznala, že má dokonce alergii na trávu. Jako byste byli špičkový kuchař a měli alergii na sůl.
1: No, ale ono zas na trávě se hraje vlastně jenom tenhle jediný turnaj, jinak se hraje buď antuka, nebo tvrdý povrch.
0: Tak naštěstí prostě adrenalin je silnější než zodak nebo zirtek, že jo, co si budem. No. A skvěle to zvládla. Každopádně dneska ještě budeme fandit v boji o další semifinálový post ve 14:00. Zhruba, tak našeho času asi Lindě Rožkové. A mít dvě Češky v semifinále, dej bože pak ve finále, to už by bylo něco.
1: To by byla nádhera. Je to opravdu obrovský úspěch pro český tenis. Škoda jen, že Jiří Lehečka vypadl v tom mužském podání s Němcem Zverevem, kde to bylo trošku specifický, protože ten zápas, jelikož se nedokončil do 23. hodiny večera, ty pravidla ve Wimbledonu jsou jasný. A ten zápas se přerušil a oni ho museli dohrávat druhý den, že se na to český tenis se trošku stěžoval, že to nechápe, protože pochopitelně, když se ten zápas přeruší, je to něco jiného potom. Takže škoda, ale Češky, jedeme na to.
0: Držíme palce a přejeme, abyste měli velký happy day. A budeme hrát další muziku. One Republic, Run, Run, Run a taky Eva Farná a Mirai. Dobré ráno.

0: Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si. Posloucháte Hit Radio 3 minutky po čtvrt na 8. Hezké dobré ráno a jedeme spolu do Brna. Sice je to Brno, ale stejně je to strašně hezký. Strážníci tam celý rok zapisovali dobré skutky lidí a teď oznámili, že se tam děli prakticky každý den, což je prostě nádhera. Nejčastěji šlo o nálezy, žena například přinesla na služebnu bezmála 250 000 korun, anebo 14-letý chlapec 25 000 korun. Lidé ošetřovali poraněné chodce, poskytovali první pomoc epileptikům a taky dělali dokonce i srdeční masáže a upozorňovali i na odemčené dveře, odchytávali zatoulaná zvířata a prostě pomáhali všude, kde a jak se dalo. Ještě to s tím Brnečkem není tak špatné, já vám tleskám, fakt.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a Dabu.
2: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Hele, fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečeva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude a barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každej ne, ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super, v tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
2: Ja, sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošle do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Lutkovice u Luhačovic ožívají. 17. a 18. července přichází festival pod Přehradou. Dvoudenní hudební jízda. Njága a Žďorp, Krhut a Kozub, Ivan Mládek a Benjo Band, Jaroslav Uhlíř, Fleret. Zažij léto naplno. Vstupenky na smsticket.cz.
7: Firma Fredos Dřevo a Zahrada ze Vsetína a ze Zádveřic nabízí dodávku, dopravu a montáž zahradních dřevostaveb jako altánů, pergol, přístřešků a menších zahradních domků. Dále nabízíme montáže plotů a ohrad. V našich prodejnách nakoupíte i samostatné polotovary opatřené tlakovou impregnací, jako palisády, půlkuláče, plotovky, kůly ke stromům a jiné výrobky ze dřeva do zahrady. Více na našich webových stránkách fredos.cz a e-shopu.
8: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Halenkově bourala dvě osobní auta, počítejte tam s omezením. A ve Starém Městě v Brněnské ulici vyšetřuje policie střed osobního auta s dodávkou. Provoz v místě zpomaluje, dejte pozor.
2: Plot jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč. Zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. Plotky.cz.
0: Hit Radio Zlín.

0: Samfel, Jonas Blue, Hit Radio, středeční snídaně šampionů s vámi Lea s Filipem. Hezké dobré ráno, minutka po půl osmé, jdeme si dát ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, studenti jedné ze středních škol v americkém Michiganu pojali svůj poslední školní den opravdu stylově. Místo auty nebo pěšky dorazili do školy na traktorech, čtyřkolkách a golfových vozících. Jejich takzvaný traktorový den už má ve městě status legendární tradice.
0: A zpíval jim k tomu MiG 21 brm brm brm brm brm brm brm
2: brm brm. Obyvatele jednoho německého městečka vyděsil uprchlý mýval, který se vloupal do místní pekárny. Zvíře tam přes noc zlikvidovalo zásoby koblih a koláčů. Ráno ho pekaři našli spát přímo v krabici od mouky, odkud ho museli opatrně dostat ochránci zvířat. No a byli jsme taky u mistrovství světa ve fotbale, tak návštěvníci fotbalového šampionátu v Miami si musí sáhnout hluboko do kapsy i při nákupu občerstvení. Luxusní menu na stadionech totiž nabízí třeba bramborové krokety s kaviárem za 1600 korun. A pozor, ceny piva se v přepočtu šplhají k hodnotě 500 korun za 1,5 litr.
0: To je strašný.
2: To je hrůza, ještě že nepiju pivo.
0: Jdeme si radši zlepšit náladu, rychlá pětka, pište, chci soutěžit 777-937-777. Teď už čerstvě vdaná Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Tak rychlá pětka, čekáme, těšíme se, komu uděláme radosti. Jsme Hit Radio.

0: Ale paní Taylor.
1: Dospívá vás Eteru Hit Rádia, hezké dobré ráno, rychlá pětka, jdeme soutěžit. Rychlá
2: pětka. Já už teď vím, že máme na telefonu, normálně se podržte, posluchačku Leonu, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno, to je strašně divný, když se někdo jmenuje jako já. Jak jsi k tomu jménu přišla?
3: Mamce se líbilo.
2: Mamce se líbilo. Tak Leonko, já doufám, že jsi připravená soutěžit, protože 4 vstupenky na libovolný koncert v rámci projektu Hudba na Vinicích s Rajvkou čekají tady ve studiu pro tebe. Tak jdeme na to.
3: Dobře.
2: Jo, tak jo.
3: Jdeme, no.
4: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Leonko, vyjmenuj 3 věci, které nemůžeme dělat v sauně.
3: Vařit oběd, jet autem.
2: Výborně, pokračujeme dál.
4: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
2: Zaspívej nám kousek písničky Skákal pes.
3: Skákal pes přes obec, přes zelenou louku.
2: Výborně, tleskáme, bereme hvězda, superstar. Pokračujeme dál.
4: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jak se jmenoval křestním jménem prezident Masaryk?
3: Tomáš Garcia.
2: Ano, výborně, uznáváme, bereme. Pokračujem.
4: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
2: Jaké barvy jsou na šachovnici?
3: Bílá, černá.
2: Ano. Ano, a poslední otázka. Leo, je dneska čtvrtek?
3: Ne.
2: Je to doma, slyšíme radosti. S kým vyrazíš?
3: No s manželem, právě jsme o tom minulý víkend mluvili.
2: No tak to je skvělý, tak já doufám, že si to užijete, protože ty lupeny máš 4 a je to na libovolný koncert. Mrkni se na web hudbanavinicich.cz, vybereš si, protože je to unikátní projekt spojující hudbu a víno. Tak gratulace veliká, vydrž nám na telefonu, měj se krásně.
3: Děkuju.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
2: No a přátelé, vy nesmutněte, protože hudba těch nejlepších interpretů, víno těch nejlepších vinařství, kouzelné prostředí, vinařství Sonbrek, Lahofer, Valtice, Zlomek, Vávra, prostě spousty dalších. Mrkněte na jejich webové stránky hudbanavinicich.cz. Tak zítra na vás čekají další 4 lupeny.
4: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
5: Hudba na Vinicích s Rajvkou.
6: Nejkrásnější české a moravské vinice.
5: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
6: Špičková vína.
5: To je Hudba na Vinicích s Rajvkou. Hudba na Vinicích.cz.

0: David Koller, i ten je jeden z účinkujících Hudba na Vinicích. Máte se opravdu na co těšit, takže dobře pozorně poslouchejte naše Hitrádio, protože zítra 4 vstupenky opět v rychlé 5 pro někoho z vás. Za chviličku Kamarád a spousty dalších skvělých hitů. Tak děkujeme, že vstáváte s námi.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
3: For camping. Venku je nám krásně.
4: Tady chci bydlet.
3: Venku?
4: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
3: A kde bude ložnice?
4: Na louce, pod hvězdami.
3: To je ale velká ložnice.
4: Největší na světě.
3: No jo. A co koupelna?
4: No, v potoce.
3: A sousedi?
4: Už se hlásí.
3: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
4: Jo, tady nám je krásně.
3: For camping. Venku je nám krásně.
5: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
6: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
7: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com

0: svoji storku se spaní počirákem a vyhraj si krásné ceny od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
1: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na Olomoucku mezi Křelovem Břuchotínem a Příkazy u Molky řeší policie střet osobního auta s traktorem. Projíždějte opatrně. A ve Starém Městě v Brněnské ulici bouralo osobní auto s dodávkou.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům.

0: 7 hodin 54 minut a my tady máme důležitou informaci. Jedna z největších hvězd na mistrovství světa ve fotbale, Haaland, a ano, je to Haaland, má stále stejnou přítelkyni už od střední školy, i když vlastně v jeho věku to není až tak šokující, protože je mu zhruba tak 25, ale mezi jejich společné koníčky patří oblíbená hra mého 15-letého syna Minecraft. To fakt není fér, talent od pána Boha. A k tomu má ještě krásnou holku, která miluje hry na kompu. Tak se vsadím, že ji ještě berou možná i deskové hry a má takový velmi pokřivený smysl pro humor, ne?
1: Hele, ono je asi jedno za mě, jestli hraje Minecraft nebo Maria, člověče, nezlob se. Tenhle ten frér vydělává desítky milionů korun měsíčně, takže když je dneska ten den matematiky, co jsme ještě nezmiňovali, tak jsem spočítal, aby jsme trochu záviděli, že denně si Haaland vydělá 2,1 milionu korun za jeden den. No a abyste to nemuseli počítat, tak za hodinu teda 87 500 korun. A to může třeba i spát, být v sauně, dělat cokoliv.
0: 80 tisíc korun za hodinu.
1: 87 500.
0: Já teď počítám, kolik máme za hodinu my dva.
1: No tak jako podobně docela, no.
0: Hezké dobré ráno.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Kutile, chceš být pánem svého času? Objednej si zboží online a vyzvedni si ho na prodejně v Unihobby. Nákup máš svouknutý raz dva.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům.
5: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
6: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? S Penny vždy výhodněji. Navíc fakci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.

0: Moravité, to jsou přírodní suroviny, ruční výroba spojená s nadšením, zaměřená na funkčnost a kvalitu. Objevte kosmetiku Moravité na moravité.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Krásné středeční ráno, 8:02 a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. V 10 vojenských útvarech začalo dobrovolné cvičení pro 1200 středoškoláků, mezi kterými je i řada dívek. Armáda kvůli obrovskému zájmu zdvojnásobila kapacitu, přesto na některých základnách jako v náměstí na to slavou poptávku nepokryla. Úspěšní absolventi, kteří po výcviku složí vojenskou přísahu, získají finanční odměnu téměř 47 000 korun hrubého. V Česku nově platí zákaz používání amalgámových plomb kvůli obsažené jedovaté rtuti. Bílé výplně pojišťovny pacientům hradí jen částečně, zdarma jsou jen ty, které lékaři doporučují spíš pro menší kazy. Na složitější ošetření pak pojišťovny přispívají 900 korun. A pojďme také na sport. V semifinále Wimbledonu na sebe stejně jako loni narazí italský tenista Jannik Sinner a Srb Novak Djokovic. Obhájce titulu a první hráč světového žebříčku Sinner v úterý v Londýně porazil Němce Jana Lenarda Struffa 7-5, 7-6 a 6-3. Sedminásobný vítěz Djokovic zdolal třetího nasazeného Kanaďana Felixe Ožera Alisimaya v pěti setech. V ženské dvouhře uspěla sedmá nasazená Coco Gauffová, v semifinále nastoupí proti Karolině Muchové, která vyřadila Japonku Naomi Osakaovou. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
4: V Uherském Hradišti musíme ode dneška počítat s komplikacemi v dopravě. Silničáři začínají opravovat Sokolovskou ulici po zimní havárii vody a úsek naproti Kina Hvězda bude týden úplně zavřený. Jde přitom o frekventovanou spojnici se Zlínem a denně po ní projedou tisíce aut. Objížďka je vyznačená a dopravu pohlídají strážníci. Teď ráno se ještě na spoustě míst drží velká oblačnost a sem tam ještě můžou i doznívat přehánky. Už během dopoledne ale bude mraků ubývat a pak už bude převažovat polojasno. Odpolední maxima na východě Moravy dosáhnou na 22 až 25 stupňů. Místy ale bude foukat.
0: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
5: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
0: www.elektrološák.cz.
6: Krásné dobré ráno, pár minutek po 8. Jestli jste se do práce dostali bez kolony nebo bez hledání parkovacího místa a taky bez rozlité kávy, tak si dneska klidně kupte Lost. Štěstí vám evidentně přeje. Tak hezké dobré ráno, my pokračujeme dál.
1: Hit Radio Zlín.

0: Posloucháte Hit Radio, dneška 8. července je Světový den videoher a na mě jde prostě obrovská nostalgie. No, nostalgie, ano, tam možná taky nostalgie. Tak schválně, jestli pamatujete, holky, kluci, Fildo, jak jsme to prostě za dávných časů pařili. Za mě byla nejoblíbenější videohra tahle, jo. Hele, poslouchejte. Kdo by to neznal? Legendární Mario nebo Mortal Kombat nebo taková ta koule, co požírala ty kuličky, Pac-Man.
1: Pac-Mana myslíš, jo?
0: Skvělý prostě, ale taky pamatuju na to, jak táta zahlásil, že si vypalujeme obrazovku u těch monitorů, u těch počítačů, muselo se prostě skončit, nebo když mi máma zabavila klávesnici, tak herní maratony se nekonaly kvůli grafice, ale proto, že hry neměly funkci ukládání, takže ta konzole musela být přeci zaplá celou noc, abychom to dohráli a modlili jsme se, aby nám někde nevypadly pojistky.
1: No, člověk tam jedině musel mít takovou obrovskou paměťovou kartu, to dřív byla potřeba k PlayStationu, ale já pamatuju dobu, kde ještě dokonce nebyl Windows a byl takzvaný MS-DOS, operační systém, to je hodně pro pamětníky a tam byly právě tyhle ty staré hry jako Pac-Man, Prehistoric, Prince of Persia a podobně, takže na tyhle tři hry třeba vzpomínám já.
0: No tak nám dejte vědět vy, na co vzpomínáte vy, jaké jsou ty vaše hry, které jste hrávali. Za mě prostě na milionů procent legendární Mario a dokonce já jsem si domů pořídila i takovou tu retro konzoli, kde máš fakt těch 500 her pohromadě, úplně v té staré grafici, je to taková malá krabička, ale je to skvělý a dokonce to baví i mého 15-letého syna, který vlastně je v tom docela takový zběhlej, že jo, dnešní doba má úplně jiný hry, jinou grafiku. Tak dejte vědět na 777-937-777, na jaké hry vzpomínáte vy, naši posluchači. Baby, goodbye.

0: Dneska je světový den videoher a my společně vzpomínáme s vámi, našimi posluchači, jaké hry jste vy hrávali. Padlo tady už několik her jako Mario, Prince z Perzie, nebo tady píše Luky, dobré ráno. Já začal na Prince z Perzie přes Doom až po sérii GTA. 90ky nám prostě nikdo nikdy nevezme. Nebo další tady píše posluchačka Šárka, když jsem byla malá, tak jsme měli na chalupě starý komp, kde jsem pařila prehistorika a Jack Rabbita. Byly to top hry a staré dobré časy, tak Jack Rabbita si vůbec nevybavím, vůbec nepamatuju. A nebo tady taky píše další posluchačka Katka, ahoj Leonko a Filipe, tak za mě taky nejvíc Mario, prehistorik byl boží, ještě jsem měla ráda hru Rayman a na PlayStationu Crash Bandicoot, jestli to dobře čtu. Díky za tohle téma, posluchačka Katka. Těch SMSek tady přišlo strašně moc.
1: No ale hlavně ty hry, jak si zaspomínáme, Crash Bandicoot, to byla klasika. A ještě tady dodám další, co jsem našel, Wolfenstein 3D, Duke Nukem, Quake 3 Arena, Sonic, anebo Aladdin, to jsem taky hodně u babičky hrával, Aladdina.
0: Ale Jack nebo Rabbit, Tarzana ještě taky jsem hrávala.
1: Tarzan byl taky a já jsem se díval na toho Jack Rabbita, určitě když se podíváte i vy třeba do vyhledávače, tak vám to naskočí okamžitě ta hra.
0: A dokonce tady píše Balda z Nového Jičína, hry se ještě nahrávaly z kazety, nesmělo se drknout do stolu, jinak 30 minut bylo v háji. Retro PC Didactic Game, něco nevím, to už jsou na mě složitý názvy, neumím přečíst. Prostě jo, byly to časy, děkuju za tohle, že tady vzpomínáme všichni společně, píše posluchač Balda. Skvělý, jako tohle téma se hodně chytlo a myslím si, že vzpomínky si tady sdílíme všichni vzájemně. Klidně nám pište dál, jestli jsme ještě nějakou hru nevyjmenovali. Teď se mrkneme na cesty.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
5: Vinetu!
4: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur, unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže a speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách Prospánek. Do 13. července se slevou 15%. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Ve Starém Městě v Brněnské ulici řeší policie střet osobního auta s dodávkou. Provoz v místě zpomaluje. A na výjezdu z Jeseníku na Šumperku Bukovic dneska pracují silničáři. Dejte pozor.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Zlín.

0: Apaté, Ruse, ano, Rose, Bruno Mars s vámi, Lea s Filipem. Teď už taky ranní update. Hezké ráno.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. V italských Benátkách mají novou turistickou atrakci, i když o ní radnice vůbec nestála. Jeden z místních holubů se totiž naučil létat do luxusních kaváren na náměstí svatého Marka, kde hostům krade přímo z talířů drahé makronky. Personál je na něj kvůli jeho rychlosti krátký. Vemte si jedna taková makronka v Benátkách, to budou klidně 3 eura.
0: To mě zase napadla ta písnička Zpívám ptákům a zvlášť holubům.
2: Tak pojďme se přesunout do Holandska. Nizozemští vědci vyvinuli speciální svítící dresy pro noční běžce, které nepotřebují žádné baterie. My taky ne s Leonou, protože neběháme v noci. Látka totiž využívá energie z lidského potu a pohybu, díky čemuž dokáže svítit jasným zeleným světlem. Technologie má výrazně zvýšit bezpečnost sportovců ve městech. Dánští designéři představili světu unikátní projekt. První plovoucí park na světě složený z modulárních ostrovů. Na těchto dřevěných plošinách v koreňském přístavu rostou živé stromy a lidé zde mohou relaxovat nebo chytat ryby. Projekt má pomoci také ochlazovat město.
0: Teď už Kate Ryan, taky mrkneme na dnešní příběh terapie venkem. Vaše výlety, vaše zážitky, vaše vzpomínky. Mrkněte na web hitradio.cz.

0: doletíme do Spojených států amerických, protože americké město Stockton začne vyplácet, teď se podržte, všem svým 100 obyvatelům každý měsíc 11 000 korun prostě jen tak. Jenom za to, že je má. Budou to mít místo všech takových těch sociálních dávek a co si k tomu sami vydělají, je prostě jejich věc. Stockton. To zní jako jméno mého nového domova. Už teď se cítím jako Stiktoťanka. No? Ne? Nestěhujem se, Fílo.
1: Já bych šel hned, ale muselo by to trošku zvednout z 11 tisíc na 11 tisíc dolarů, kdyby to šlo, tak klidně skončím v práci.
0: Tak ty si tady zůstaň a já se jdu podívat, v kolik mi to letí.
2: Hit Radio Zlín. Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
4: Trefíte se?
5: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Přijel mě sem borec, tyjo, auto v Lesku, vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že jde z práglu, že nebude platit faktury, nebo co? Myslím, výběh jak ze zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na epoledavky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. epoledavky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
10: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
11: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bonavita mysli od 700 gramů za 59,90 a Bohemilk trvanlivé mléko 1,5% v Billa klubu za 6,90. Billa. To dobré začíná u nás.
2: Hit Radio. Hit Radio. You're not working hard. Yeah, right. Picture that with a Kodak. Or better yet, go to

0: From the Baron Linkin Park, hezké dobré ráno a my jdeme na příběh dnešního dne. Máme tady totiž terapii venkem, kterou jsme vám naordinovali. My jako Hit Radio a Mega e-shop nabízející outdoorové vybavení for camping a chtěli jsme, abyste nám posílali přes náš web hitradio.cz vaše historky, vaše vzpomínky na téma nejlepší spánek je ten pod čirákem. No a vy nám píšete a dnešní příběh středečního rána je od Ludmily. Jednou, to už je dávno, jako mladá dívka jsme spali pod čirákem v Bílých Karpatech na Voušických loukách v části Čertorie. Večer opékali špekáčky, smáli se, povídali si, samozřejmě o klucích, dlouho trvalo, než zabrala. Zdál se mi krásný sen o krásném klukovi, jak mě drží v náručí, objímá mě a líbá. Chtěla mu opětovat polibky. Jenže v ten moment se probrala a místo krásného prince, který mě líbá, mi portech lezl velký hnědý slizký slimák. Začala plivat a nadávat a probudila všechny. Když jim povídala, co se mi zdálo a pak se i stalo, začali se všichni hrozně smát a dobírali si mě, že to byl začarovaný princ. No co už, byly to krásná léta, už na ně jen vzpomínka zůstala. S paní Počirákem si s přítelem přednedávnem zopakovala na Azorských ostrovech. Tam slimáci nebyli, ale za to burňáci, kteří celou noc řvali, dokáží zvuky plačícího dítěte nebo skřetí mluvení a smích. Přemýšlím, co by bylo tedy lepší. Ludmilo, díky za tvůj příběh. Vy nám samozřejmě ostatní posílejte dál, protože hrajeme o poukaz na nákup produktů značky Sea to Summit v hodnotě 7000 korun na forcamping.cz a my na konci týdne opět vybereme ten nej příběh, jehož autor vyhraje.
1: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší forcamping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz.
2: Hit Radio z

nás tady všechny rozešpívala, tak já doufám, že jste si to s námi dneska užili. Byl s vámi Filip, taky Leona, my se s vámi pro dnešní den loučíme, budeme se těšit zase zítra. Já mám normálně pocit, jako by byl víkend, jak jsme zvyklí vždycky sobota, neděle být tady s vámi. Tak teď tady samozřejmě zaskakujeme za naše šampiony, kteří si užívají dovču, takže už od příštího týdne tady s vámi bude aspoň Míša. Každopádně přátelé, díky za vaše SMSky, zprávy, udělali jsme radost my i vám, vy nám, a zítra v 7 hodin ráno na značkách. A pokud možno, zůstaňte samozřejmě dál na vlnách Hit Rádia. Ode mě ještě Niko Santos a mějte se krásně. Ahoj.

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, pozor, kdo pojede přes Prostřední Bečvu, tak mezi Prostřední Bečvou a Dolní Bečvou máme řešení dopravní nehody, tady se nám zťukly dvě auta, co se týká dalších nehod, nekonají se, ale trošičku se nám zasekává třída Tomáše Bati kvůli tomu, že opět i dnes u Lidlu, jak je odbočka vlastně na nemocnici, tak tady se světelná signalizace vypnula kvůli tomu, že provoz řídí policejní rekruti. Vaše info samozřejmě můžete volat, anebo psát, anebo namlouvat hlasovky na 601 13 1305. Šťastnou cestou.
1: Plot jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč. Zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. Plotky.cz.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno, zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
1: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi. Rádia.cz Hit Radio Zlín.
6: Máme 9 hodin, krátké zprávy a Bára Purkártová. Poslanci dnes budou schvalovat vládní návrh na růst rodičovského příspěvku. Od příštího roku by se měl zvednout o 50 tisíc na 400 tisíc korun. V úvodním kole je pak čeká také debata o zvýšení plateb za státní pojištěnce do zdravotnictví. Bezmála 400 zbraní letos při zbraňové amnestii odevzdali lidé v Moravskoslezském kraji. Policie převzala také více než 15,5 tisíce kusů střeliva a přes 80 kusů munice. Mezi odevzdanými předměty byly i mimořádně vzácné sběratelské kousky, například československý pevnostní protitankový kanon. Červenec je po celém světě známý jako měsíc bez plastů. Připomíná, že i drobné změny v každodenním životě mohou výrazně snížit množství takového odpadu. Jaké jednoduché kroky doporučuje rezort životního prostředí, ví jeho mluvčí Veronika Krejčí.
7: Změny se mohou promítnout i do běžné osobní péče a spotřeby. Vlastní hrnek na kávu, přírodní hřebeny a kartáče nebo tuhé šampony. To představuje právě jednoduché alternativy. Smysl dává také omezování zbytečných obalů u drobných porcí v restauracích a hotelech.
6: Nebo také nákup výrobků z recyklovaných materiálů.
1: Fotbalový servis.
8: Argentinští fotbalisté porazili v osmifinále mistrovství světa Egypt 3-2, přestože ještě 12 minut před koncem prohrávali o 2 góly. Lionel Messi sice po druhé na turnaji neproměnil penaltu, ale v závěru asistencí a svým 8. gólem zavelel k obratu. Posledními čtvrtfinalisty mistrovství světa se pak stali fotbalisté Švýcarska. Výběr helvétského kříže v závěrečném osmifinále udolal Kolumbii až po výhře 4-3 na penalty. Po základní hrací době i prodloužení skončilo utkání bez branek.
9: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
10: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
9: www.elektrološák.cz.
0: I když to tak ráno nevypadalo, tak nakonec se nám dnes ukáže sluníčko. Už by měly ve Zlínském kraji doznívat ty přáňky. Teploty se vyhoupnou na 25 a dnes nás čeká převážně polojasná obloha.
1: Hit Radio Zlín.
0: Hezké dopoledne z Hit Radia Zlín už vám přeje Filip Bartek. Na co se tento drive zaměříme, my tomu říkáme drive, to je to dopolední vysílání, tak vám řeknu, jak se dostat k lístkům na Colors of Ostrava, taky prozradím, jak se dostat k lístkům na Jelenfest, ještě co bych vám mohl dát. No, hlavně skvělou muziku, ať máte hezké dopoledne. Enrique Iglesias za začátek hodiny.

vždycky, když člověk slyší jelen, tak má pocit, jako by to byli jeho kamarádi, že jo? Touha a pláč na Hitradiu Zlín. No a možná se s nimi budete moci spřátelit, ale jenom pokud byste znali náš region. Jestli máte přehled o Zlínském kraji, jestli se vyznáte v muzice, anebo vlastně celkově víte, co se děje ve světě, tak si odpoledne můžete zahrát krátkou rádiovou soutěž Hlavou proti Zlínu. Tady se vám právě bude hodit to, že víte, co se kde ve Zlínském kraji šustne. Dneska si totiž budete moci vyhrát lístky na Jelen Fest v Olomouci a právě tam se budete moci potkat s celou skupinou Jelen. Oni letos udělali takovou sérii rodinných koncertů, rodinných festivalů, kde je zábava pro celou family a dokonce i tombola. Prosím vás, když se to jmenuje Jelen Fest, dáte mi potom vědět, jestli tam byla tombola jak na mysliveckém plese. To bylo trošku drsné, ale možná to tak je. Já držím samozřejmě palce. Odpoledne si zahrajte hru Hlavou proti Zlínu a vyhrajte lupeny na velkou letní party. No a s takovou muzikou, aby ta party byla i ve středu dopoledne, jsem přemýšlel, co je za den, jak je tam ten státní svátek, člověka to rozhodí. Ve středu dopoledne Rihanna, Don't Stop the Music pro vás, pro dobrou náladu. Please.

0: Možná vám tahle ta muzika připomíná třeba léto před 20 lety. Je to možné? Trumpets a Flipside na Hit Radio Zlín. A právě takovéhle hitovky pro vás máme a jak když jsem viděl další, která bude znít, tak je to Avril Lavigne a Complicated, tak mi to připomnělo, když jsme s klukama začínali a právě někdy v té době před těma 20 lety, vlastně možná už víc, taky člověk má 40, zapomíná na to, kolik mu vlastně, no, tak před víc jak 20 lety, když jsme jezdili na tom skateu právě kvůli tomu, že to prostě bylo in a pak se objevila ta Avril Lavigne, která ukázala, že jako být skate je cool, tak to bylo úplně jako pecka. Tak takováhle muzika už za chvíli, anebo Mirai Summer Love, prostě je tady léto, užijeme si ho společně.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Chcete poznat vášeň? Kupte si čerstvě praženou kávu v tradiční rodinné pražírně Coffee Dream v Uherském Ostrohu na náměstí. Odborný a navíc ochotný personál vám poradí a vy si odnesete kávu takovou, jaká má být. Coffee Dream Uherský Ostroh. Hodně se o nás dozvíte na www.coffeedream.cz, kde najdete i e-shop. Aktuální dění sledujte na Facebooku a Instagramu. Káva z Coffee Dream, to je zážitek.
7: Všichni běží do Unihobby. Sezónní výprodej je v plném proudu. Bazény, grily, slunečníky nebo třeba zahradní nábytek se slevou až 70%.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
10: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Zlín.
11: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
12: Matracezahubičku.cz.
13: Hit Radio. Když si pod

Jojo, letní lásky, takhle to určitě někteří pamatují, když byly prázdniny, že jo, Miraj, Summer Love, a kdo pak nám to přesně za týden ve středu bude hrát na Karlsov Ostrava? No, Miraj, a kdo vám dá lístky na Karlsov Ostrava zdarma? No, Hit Radio Zlín. My soutěžíme na Instagramu, takže dejte follow a bouchněte asi pár očenášů, ať vám to vyjde a padnou právě na vás ty lístky. Soutěžíme na Instagramu Hit Radio Zlín až do pondělí, takže sledovat Instagram Hit Radio Zlín a zajet si na Karlsov Ostrava. Come.

0: se vlastně vymýšlí nové skladby, proč si muzikanti dělají takové starosti, když stačí jenom upravit to, co prostě jsme už kdysi milovali. Stumbleli na Cyril na Hitradio Zlín, hezké dopoledne. Viděli jste včera někdo fotbal? My jsme vyrazili na brusle na cyklostezku. Počkejte, on ten příběh jako má vyuzlení. Jedeš si, bruslíš si a potom zjistíš, že se díváš na zápas Argentina-Egypt. Manželka ti píše, kde jako jste? No a i takhle nevinně může začít příběh o sledování fotbalu. My jsme vážně vyrazili na cyklostezku do Drslavic a jak jsme přijeli na hřiště, tak tam na zahrádce měli puštěný fotbal. No aniž by se někdo ptal, tak hnedka jsme od místních dostali info, že Messi neproměnil penaltu a že je to 0-2 pro Egypt. No a potom to nabralo teda obrátky a no to neskutečné ta výhra těch Argentinců, že jo. Co ale musím říct, v Drslavicích fandili těm Argentincům tak, jak našim. Takže kdybyste chtěli na další zápasy, tak tam v těch Drslavicích jsou takový srdcaři, že fandí vždycky tomu, kdo zrovna dává góly. Já posílám další muziku, ať už fotbal sledujete, nebo ne, užívejte si hezkého dopoledne, za 2 minuty bude 9:45 a tohle budou už za chvíli Coldplay.
1: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete madetá jihočeské máslo za skvělých 34,90. Italské prosecco La Piaceta s aplikací za úžasných 59,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
2: Firma Fredos Dřevo a zahrada ze Vsetína a ze Zádveřic nabízí dodávku, dopravu a montáž zahradních dřevostaveb jako altánů, pergol, přístřešků a menších zahradních domků. Dále nabízíme montáže plotů a ohrad. V našich prodejnách nakoupíte i samostatné polotovary opatřené tlakovou impregnací jako palisády, půlkuláče, plotovky, kůly ke stromům a jiné výrobky ze dřeva do zahrady. Více na našich webových stránkách fredos.cz a e-shopu.
3: Lutkovice u Luhačovic ožívají. 17. a 18. července přichází festival pod Přehradou. Dvoudenní hudební jízda. Mňága a Žďorb, Krhut a Kozub, Ivan Mládek a Benjamin, Jaroslav Uhlíř, Fleret. Zažij léto naplno. Vstupenky na smsticket.cz.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
5: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce. Na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
6: To není možný, že to ještě nemáte.
7: Tak my taky čekáme, že jo?
8: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
9: Tak to musí stát na účtárně.
6: To už je po splatnosti.
9: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohled.

0: Říkám si, jestli to není trošičku provokace. Mám tě rád, nebo miluju tě jako love song. Selena Gomez a my jsme před 10. hodinou, tedy před zprávami. Bára Purkartová má připravené info, které ulice v Kroměříž budou mít přes léto komplikace kvůli tomu, že se tam budou opravovat chodníky. Více už za malou chvíli. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Omezení máme na D49 mezi 9. a 4. kilometrem, jak je sjezd na D1. Tady probíhá zalévání zeleně. Říkal jsem si, že po těch deštích si nemohli vybrat lepší dobu na zalévání zeleně, ale rozhodně se to tam děje. A omezení stále máme, pokud byste jeli do Luhačovic ve směru od Polichna, tak tady je světelná signalizace pořád a opravuje se tam jeden pruh, tím pádem je tam menší zdržení. Vaše dopravní info, volejte, posílejte zprávy, anebo namlouvejte hlasovky na 601 13 13 05.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude je fajn. Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
2: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Moravité, to je příroda vepsaná do vůní, ruční výroba plná nadšení, zaměřená na přírodní suroviny a esenciální oleje. Objevte vůně Moravité na moravité.cz.
4: On air.
1: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
5: Je 10 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkartová. V turecké Ankaře dnes proběhne závěrečný den summitu NATO. Hlavními tématy bude vývoj obranných výdajů členských zemí aliance nebo další pomoc Ukrajině. Česko zastupují premiér Andrej Babiš a prezident Petr Pavel. Každý je tam ale prakticky sám za sebe. Kroměříž opraví rozbité chodníky ve městě, které už nutně volají po rekonstrukci. Jde o chodníky v ulicích Kazimíra Rudého a Československé armády. Práce za asi 11 milionů korun začnou teď během letních prázdnin a hotové by měly být do konce roku. Evropský parlament přijal rozhodnutí, které rozšiřuje práva cestujících v letecké dopravě. Nová pravidla zajistí rychlejší a jednodušší proces při žádosti o náhradu škody za zpoždění letu. Dalším bodem je zajištění místa vedle dětí pro jejich doprovod bez příplatku. Po úspěchu Karolíny Muchové dnes o postup do tenisového semifinále Wimbledonu zabojuje další česká tenistka Linda Nosková. Nasazená devítka narazí na turnajovou 25 belgičanku Elis Mertensovou. Utkání na kurtu 1 začne ve 14:00 našeho času.
6: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
7: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
6: www.elektrološák.cz.
0: Sluníčko už se ukázalo, mraky se téměř protrhaly ve Zlínském kraji a teploty stoupají lehoulince a pomalinku nahoru. 21 stupňů měříme už na Slovácku, na Valašsku naopak, tam jsme teprve na 15. Dnešní maximáty se mají pohybovat mezi 22 a 25 a čeká nás polojasný den.
4: Hit Radio Zlín.
0: A do toho slunečného dne mám spousty skvělé muziky. Imagine Dragons anebo třeba Shakira už za chvíli. Hit Radio.

10:12, vy posloucháte Hit Radio Zin, které umí navodit tu správnou atmosféru, letní muzika a za okny sluníčko, i to jsme zařídili. Pamatujete si film Vratné láhve, jak za výkupčího láhví dají tu mašinu a že už si s okýnkem nemá kdo popovídat, nebo u toho okýnka, že už si nemáte s kým pokecat, tak v Rudimově a ve Výtonicích budou mít celý obchod bez personálu, nejenom výkupnu láhví. Zlínský kraj totiž se rozhodl, že podpoří vybudování dvou obchodů bez obsluhy a otevřou nejspíš už po prázdninách, hnedka v září. Těm, co je líto, že nepokecáte s prodavačkou, tak si tam můžete vychystat ty časy, kdy budou chodit doplňovat zboží, tak můžete nakupovat v té době, ale jako co Rudimovu a těm Výtonicím vlastně můžeme závidět, je, že obchody budou non-stop, protože tam nebude právě ta prodavačka nebo prodavač. To si prostě takhle večer grillujete, sedíte na terásce nebo u kamarádů nebo na balkóně a teďka si řeknete, tyjo, co mi tak chybí, no ještě možná krkovička nebo nějaká zelenina, a prostě si skočíte do samošky. A teďka je otázka, že bychom tomu měli vlastně dát nějaký jiný název, bezobsluha, to je takové moc dlouhé, bezoška, nebo něco takového. Kdybyste měli tip, samozřejmě to můžete napsat. Bezobsluha, nevím, no. Filmová muzika pro vás. Zen a Sia, z Hit Rádia Zlín.

0: svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Když se sedou dva romantici, Sofian Mečmeč a Ben Kristoval na Hit Radio Zlín. Před dvěma týdny ve Slavičíně a teďka společně na vlnách dopoledního Hit Radia Zlín. No, že se vám vybavily vzpomínky, já si myslím, že určitě, protože některé z vás jsme poslali na Karpaty ve fest zdarma. A víte co, vy byste Sofiana klidně mohli úplně v pohodě vidět na Cults of Ostrava už příští týden. My totiž rozdáváme lístky za to, že nám dáte follow na Instagramu. Jedno jediné kliknutí a můžete mít celý Cults of Ostrava zadara. Takové Hit Radio Zlín a taky plné muziky, třeba za chvilinku Miles Smith a nebo Star Walkin, pojďme si na to počkat.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno, zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
6: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Stato střechy na pajedla, výrobce střešní krytiny a trapézových plechů, přijme do svého týmu pracovníka do výroby k obsluze strojů. Ranní směna, dobré mzdové ohodnocení, stravné a roční bonus. Další info na 724 287 778 nebo stato@statostrechy.cz.
9: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
10: Hit Radio.
11: Taky si na to pamatuješ. Nejlíp se spí venku. Žádný budík, žádný strop, jen noční nebe a klid. Dopřej si to zase. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web svoji storku se spaní počirákem a vyhraj si krásné ceny od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
12: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

Vždycky si tohleto skladbu užívám až do konce a věřím, že i vy. Starwalking na Hit Radio Zlín. Dáme si jednu takovou, která nás provázela před lety a která připomíná, že je dost důležité každý den za něco děkovat. Tak potom, když večer budete usílat, tak si vzpomeňte třeba na tři nejkrásnější věci a jen tak si je řekněte. Alanis Morissette a Thank You. Posloucháte Hit Radio Zlín a vám přeji krásné dopoledne. A děkuji, že u toho můžu být s vámi. Pojďme si to užít.

0: Já věřím, že kdo byl poslední dobou na nějakém večírku, tak tenhle ten hit tam rozhodně nesměl chybět. Ray Dalton na Hit Radio Zlín. No to třeba mohlo být i na nějaké svatbě. A teďka si ale představte, že máte takového bráchu, který prostě se ničeho nebojí a říká si, klidně napíšu někomu slavnému, teď má tady kousek od naší svatby vystoupení, tak prostě dám vědět. No a tohle se tak jakože může stát. A teďka představte si, že napíšete té celebritě, ona vám zareaguje, že sedí zrovna s kámošem v autě a ten kámoš je Ed Sheeran. A tohleto, kamarádi, není sen. Tohle se před pár dny vážně stalo. Martin Garrix dostal od bráchy nevěsty zprávu, že cestou z jeho koncertu, že by mohl překvapit svadebčany, protože na tom koncertě nemůžou být, že jsou na té svatbě, a on si toho fakt chytil a zrovna prostě byl v autě s kámočem. No když Martin Garrix a Ed Sheeran dorazili na svatbu, tak celé planetárium, ve kterém to bylo, málem padlo, málem se to zesypalo. Psycho, že? Až to úplně mrazí. Víte, ono na téhleté věci je krásné to, že nic není nemožné. Nic. Už za chvíli Ed Sheeran.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: For camping. Venku je nám krásně.
4: Tady chci bydlet.
3: Venku?
4: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
3: A kde bude ložnice?
4: Na louce pod hvězdami.
3: To je ale velká ložnice.
4: Největší na světě.
3: No jo. A co koupelna?
4: No, v potoce.
3: A sousedi?
4: Už se hlásí.
3: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
4: Jo, tady nám je krásně.
3: For camping. Venku je nám krásně.
5: Kutile, chceš být pánem svého času? Objednej si zboží online a vyzvedni si ho na prodejně v Unihobby. Nákup máš svouknutý raz dva.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům.
7: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
9: A to už je jako desátýho. No tak mi počkej, kámo, ne?
10: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
11: A já vám jako dlužím?
12: Hele, zejtra ti to tam pošlu.
13: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
14: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
16: Hit Radio Zlín.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Chystáme pro vás zprávy s Bárou Purkartovou, protože za chvíli bude 11 hodin a například se v nich dozvíte to, že datová schránka bude mít novou webovou adresu. Více podrobností už za chvíli ve zprávách. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Máme si dát pozor nebo počítat s omezením na D55 na 55. kilometru ve směru na Zlín. Je tady menší zdržení, tvoří se lehká kolona vozidel a pokud byste jeli přes Martinice, tak tady počítejte na D49, kde mezi 9. a 4. kilometrem, že probíhá momentálně, nebo je tam pomalu jedoucí vozidlo údržby a zalévá na krajnici květiny. Vaše dopravní info, volejte nebo pište na 601 13 1305, je to náš WhatsApp, tak tady můžete namluvit i hlasovky.
1: Plot? Jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč, zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. Plotky.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z

0: Seferukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte. Kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz. Moravité, to jsou šperky pro každý den. Přírodní materiály, řemeslná výroba od srdce. Objevte šperky Moravité na moravité.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
6: Máme 11 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Dobré dopoledne. Datové schránky mění svoji adresu. Z webu Moje datová schránka nově přechází na datovka.gov.cz, tedy pod jednotnou doménu České státní správy. Stará adresa bude fungovat zhruba do konce srpna. Poté začne uživatele automaticky přesměrovávat. Dodám, že datovky využívá přes 5 milionů uživatelů. Provoz ostravského domova Mikasa je v ohrožení. Pečuje o klienty s poruchou autistického spektra a hrozí, že služba bude muset skončit. Peníze na fungování má totiž pouze do poloviny září. Pokud se nepovede sehnat další finance, lidé, o které v domově pečují, by tak skončili v psychiatrických nemocnicích. Evropský parlament dnes povede rozpravy na téma ochrany občanů Evropské unie před vlnami veder a lesními požáry. Poslanci se budou pravděpodobně ptát zástupce Evropské komise na konkrétní opatření, která unie přijala pro prevenci a přípravu na extrémní počasí. České volejbalistky dneškem rozehrají třetí turnaj Ligy národů. Po dvou asijských turnajích v Číně a na Filipínách je tentokrát čeká Bělehrad a výhradně evropští soupeři. Na úvod dnes Češky nastoupí proti Německu. Hrát se bude od 16:30.
7: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
8: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
7: www.elektrološák.cz.
9: Zdravíme do Holešova Hanku, která psala, že tam mají momentálně 22 stupňů. Ano, ono se tak pomalinku pohybuje nahoru. Dnešní maxima se mají držet kolem 22, 25 a máme mít převážně polojasno. Postupně se oblohama úplně protrhat a nikde ani mráček. Tak uvidíme, jestli to meteorologům dneska vyjde.
4: Hit Radio Zlín.
9: Mám pro vás skvělou muziku na středeční dopoledne a bude to třeba například Nickelback, Rockstar, za malou chvíli, ale první Alize.

0: These beautiful things that I've got.
1: Tolik emocí v jedné skladbě. Benson Boone a Beautiful Things. Máme 11 hodin a 14 minut a vy posloucháte Hit Radio Zlín. Já jsem se tak zamyslel nad tím, co všechno se dá vypíchnout, co nám sjednotila Evropská unie, a napadlo mě hned několik věcí, tak třeba nabíječky, že jo, na USB-C. To je úplná bomba, že když nepoužíváte ještě třeba starší modely telefonu, tak vždycky váš kámoš má nabíječku, protože je to prostě USB-C. Taky unie zavedla výhodnější roaming v rámci členských států, to je taky velká výhoda. Ještě mi napadají potravinové štítky, že prostě vždycky najdete, jaké tam složení. No a novinkou teď bude, že se nebude připlácet za děti v letadle, ale do 14 let budou sedět vedle toho, kdo s nimi letí, a bez nějakého příplatku. Tak když se vám zpozdí let, tak byste měli dostat jídlo, pití anebo ubytování na hotelu podle času toho zpoždění. Takže nabíječky bychom měli, roaming bychom měli, děti v letadle vyřešeny. Teďka už by stačilo jenom sjednotit víčka na obědových krabičkách, bylo by to dokonalé.

0: Pamatujete, kdy tohle to byla hitovka, která se musela hrát pořád? Opět Radeček, Mária Čírová a jejich Vloupám se na Hit Rádiu Zlín. Taková už klasika, která nám doznívá pár minut, konkrétně 5 před 11:30. No a tohleto je kapela Opět a Radeček, která kdysi vystoupila na Karlsov Ostrava, už je to jako roky zpátky, možná se tam někdy zase zpátky ukážou, ale rozhodně pokud vy byste se chtěli podívat na to, kdo tam bude letos, a tak si jako udělat obrázek vlastně, jak vůbec takový festival probíhá, tak první musíte skočit na Instagram. Když si ho otevřete, tak tam najdete stránku Hit Rádia Zlín. A pokud tam nemáte sledovat, tak musíte dát kliknout sleduj. A kdo dá sledovat, tak má šanci získat lupeny na Colors of Ostrava. Jenom takhle, že budete sledovat Instagram Hit Rádia Zlín, můžete vyhrát lístky na tenhle ten legendární festiák. A to se vyplatí. Za chvilku, a je dobré si počkat na tuhletu muziku, dáme si Damian David a jeho Born with a Broken Heart, a nebo Ellie Goulding bude muzika, která vám udělá radost hezky takhle při středečním dopoledni.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberu pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
5: Lutkovice u Luhačovic ožívají. 17. a 18. července přichází festival pod Přehradou. Dvoudenní hudební jízda. Mňága až Ďorb, Krhut a Kozub, Ivan Mládek a Benjo Band, Jaroslav Uhlíř, Fleret. Zažij leto naplno. Vstupenky na sms-ticket.cz.
6: Trefíte se?
7: Tech se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix. Buďte in.
8: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách Prospánek. Do 13. července se slevou 15%. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

pecka za druhou a já si myslím, že si zatrsáte u další hitovky. Jennifer Lopez a Pitbull totiž už na vás letí z Hit Rádia Zlín. On the floor. Hezké dopoledne. J-Lo.

0: Až z Kalifornie nám docestoval na Hit Radio Zlín Alex Warren. Za 4 minuty budeme mít 11:45.
1: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? S Penny vždy výhodněji. Navíc fakci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
2: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
3: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
2: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
3: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
2: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
4: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
5: Firma Fredos Dřevo a zahrada ze Vsetína a ze Zádveřic nabízí dodávku, dopravu a montáž zahradních dřevostaveb jako altánů, pergol, přístřešků a menších zahradních domků. Dále nabízíme montáže plotů a ohrad. V našich prodejnách nakoupíte i samostatné polotovary opatřené tlakovou impregnací, jako palisády, půlkuláče, plotovky, kůly ke stromům a jiné výrobky ze dřeva do zahrady. Více na našich webových stránkách fredos.cz a e-shopu.
6: Všichni běží do Unihobby. Sezónní výprodej je v plném proudu. Bazény, grily, slunečníky nebo třeba zahradní nábytek se slevou až 70%.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
9: Vinetu!
8: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
12: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
13: Hit Radio Zlín.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.
0: 11:44 a představte si, že už je to 2 roky, co k nám přišlo asi 23 milionů zásilek z Číny. Hlavně jsme si jako objednali my, spotřebitelé. A představte si, že jenom rok na to, a bylo to 105 milionů kusů zboží. No jakože, kdo si nikdy neobjednal z Temu nebo AliExpressu, ať první hodí kamenem, to nám to rozbilo okno. No nicméně, skoro každý tady, kdo teď poslouchá, už někdy něco takového nakoupil právě, ať už na Temu nebo AliExpressu, nebo mu známý něco objednal, nebo víte prostě o někom, kdo si s Tama objednává. V minulých dnech se mluvilo o tom, že je konec levných zásilek z neevropských zemí a jenom pár dnů a prej už si online tržiště našla mezeru. Že už to nebudou posílat po zásilkách, ale po celých kontejnerech, že tohle bude jako ta zásilka a potom by tam mělo být nějaké jednotné clo, že se to pak ještě rozstřídí v těch skladech už na území Unie. Já jsem si myslel, že jenom Češi jsou takoví jako filuti a že jenom my umíme takhle rychle obcházet různá nařízení, ale vidíte, ne. Asi jsme to dokázali donést až do světa. Muzika pro vás, Global DJs a Chinasky.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Na silnici Spacet Luk na Prusinovice frézují povrch a jezdí se kyvadlově na semafor. Počítejte tam dnes s delším zdržením a pracuje se i v Chřibech z Modré až po Zdunky. Tam to bude trvat do čtvrtečního rána. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On Air.

0: Alice Lucidenková. Rodičovský příspěvek pravděpodobně vzroste od příštího roku na 400 tisíc korun. V případě narození dvojčat a vícerčat se bude jednat o dvojnásobek částky. Vládní novelu dnes schválila sněmovna. Předlohu, kterou dolní komora upravila také takzvanou superdávku, dostane k posouzení Senát. Případ kočky zavřené do sušičky znovu otevřel debatu o trestech za týrání zvířat. Rozhodnutí, že letošní incident z Litoměřicka nebude posuzovaný jako trestný čin, vyvolalo kritiku. Ředitel táborské zoo Evžen Korec upozorňuje, že týrání zvířat zůstává v Česku vážným problémem.
1: Dle mého názoru je zcela špatně upravený trestní řád v tom smyslu, že za týrání zvířat jsou směšně nízké tresty. Bohužel celý systém je nastavený zcela nesprávně v tom smyslu, že by tresty měly odrazovat a ne podporovat tomu, aby se zvířata týrala.
0: Nedávný případ tak může vzbudit dojem, že zavřít zvíře do sušičky není nic závažného, když takové jednání nakonec neskončí jako trestný čin. Příměří mezi USA a Íránem je možná u konce, řekl to americký prezident Donald Trump na setkání s generálním tajemníkem NATO Markem Rutte v Ankaře. Trump Iránce označil za lháře, vyjednávání je podle něj pouze ztráta času. Teď se ještě podíváme k nám.
2: Strážníci v Otrokovicích vyzývají k obezřetnosti. Včera v noci podezřelí cizinci s baterkami obcházeli dům, jehož majitel je na dovolené. Městskou policii přivolal všímavý soused. Cizinci mluvili jenom rumunsky a nedokázali vysvětlit, co tam dělají. Prověřila je i státní policie. Žádné protiprávní jednání ale neodhalila. Podrobnosti máme na hitradio.cz.
3: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
4: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
3: www.elektrološák.cz.
2: Teď už je na východě Moravy většinou skoro jasno a zůstane to tak až do večera. Maxima dosahují na 22 až 25 stupňů a místy nám do toho bude dál foukat čerstvý vítr.
5: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
6: Nádherné středeční odpoledne přeju, 12 hodin 2 minuty, posloucháte srdcovky na Hit Rádiu, 5 legendárních hitů hned po sobě a ten první bude o lásce. A proč? No protože léto je v plném proudu, tak pokud jste single, máte nárok a máte právo a nejvyšší čas na letní lásku. Tak koukejte kolem sebe, letní láska trvá stejně jenom chvilku, z toho je to letní láska, takže to nemusí být nic extra vážného. No a pokud už single nejste, tak si na ty letní lásky alespoň zavzpomínáme. A to v dnešních srdcovkách, no a tím pádem hned srdcovka s číslem 1 se jmenuje Zblázněná láskou. Legendární Cardigans a nádherný hit Loveful.

0: Prince, Love Fool, srdcovka s číslem 1.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Dnešní téma srdcovek jsou letní lásky. Zažili jste nějakou na táboře, nebo jste se potkali někde na koupáku, u bazénu, na dovolený, prostě letní románek. Pojďme na to zavzpomínat. Samozřejmě anonymně, že jo, ať nemáte doma Itálii, takže můžete posílat zprávy nebo hlasovky na 777-937-777 na WhatsApp Hit Rádia. A chci vidět všechno. Detaily, pikantnosti, prostě všechno. Hele, nebudeme v našem věku chodit kolem horký kaše, ne? Tak koukám tady už na WhatsApp. Jarda třeba píše, já měl letní lásku v roce 2007, potkali jsme se v Bibione, byla to Italka, o 2 roky starší, udělala mi nejlepší špagety, který jsem kdy jedl, byl to nádherný týden, dodnes na ní rád občas vzpomínám. To je krásný. Jardo, děkuju, ale je to málo. Potřebujeme větší podrobnosti, větší drby. Pojďme si tu středu udělat dneska fakt jako úplně takovou jako jinou, netradiční a zároveň typicky středeční. 777-937-777. Zavzpomínáme na naše letní lásky. Těším se moc a tak si dáme další skvělý hit, tentokrát Ice MC a hned na to Elány. Asi víte, jako od Elánu si dáme, co? Dneska to bude hodně o lásce. Těším se moc. Teď Ice MC, srdcovka s číslem 2.

0: asi to nejlepší od Elánu, co jsme si mohli dát. Pro dnešní den, láska moja.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte Hit Radio, taky srdcovky a dneska máme téma letní lásky, takže budeme trošku nostalgičtí, trošku romantičtí. Letní láska, to je prostě jako, to je zvláštní úkaz v našem životě, na který si velmi často pamatujeme celý život a je to právě kvůli tomu, že to netrvalo tak dlouho. Od toho je to ta letní láska. A často si jako upřímně myslím, že ty letní lásky prostě měly skončit. Že by to nefungovalo dál a že v tom právě bylo to kouzlo. Jo? Je to jako slunečnice. Prostě otočí se na sluníčko, když je krásně, a pak to uvadne, opadá. Je to vyzobaný a konec. Prostě víc už tam toho není. 777-937-777, tak to je WhatsApp. Jsem ke mně na Hit Radio a tady čtu aktuální zprávy, co posíláte. A třeba tady. Ahoj, budu stručná. Je to anonymně. Je to už spoustu let, ale na svou letní lásku si vzpomenu vždy při pohledu na svého syna. Nejsem na to pyšná, ale jsem za něj vděčná. Mělo se to prostě stát. Hezké odpolko a nebojte se letních lásek. Jo, to je krásná zpráva. Páni. To je život, co? Někdy. To by člověk neřekl. A teď, když si to člověk jako tak uvědomí zpětně, tak já nevím, jako kde jste se poznali, ale kdyby třeba ten den jste se rozhodla, že půjdete, já nevím, ráno někam jinam, nebo že tam nepojedete, to prostě, někdy ten osud je neuvěřitelný. Tomáš, tak ten píše, já jsem zažil letní lásku taky na dovolené ve Španělsku, rok 2010. Potkali jsme se na pláži, byla to Němka, já německy umím jenom blbě koukat, ale i tak jsme celý týden spolu laškovali a poslední večer mě pozvala k sobě na apartmán. Dal jsem si pár litrů sangrie na kuráž a pak zažila nejlepší dvě minuty jejího života a usnul jsem na gauči. Ráno mě budila, že už musí jet, že jede autobus zpátky. Nejlepší dvě minuty jejího života, Tome, to zbožňuju. Kamaráde, ta díky tobě zažila prostě skutečný blitzkrieg. Já teď musím ale v rychlosti vyměnit srdcovku, kterou jsem tady měl připravenou, protože jestli tě opravdu budila ráno s tím, že už musí jet, že jede autobus, že se vrací zpátky, tak tohle. Tohle je to mé píseň jenom pro tebe a pro vás ostatní, kdo jste něco podobného kdy zažili. Vzbuď mě, než půjdeš. Wem na Hit Radio. Srdcovka číslo 3.

0: Tohle je divočina, která mě baví. Rok 1990. D-Light. Skupina z New Yorku. A píseň, která se jmenuje přesně tak, jak teď říkají. Groove is in the heart. Tedy groove je v srdci. Stejně tak, jako v našem srdci máme naše letní lásky. Posloucháte srdcovky na Hitrádiu ve středu 8. července.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: To byla poslední pátá srdcovka, za chviličku srdcovka na vaše přání. A právě já jsem ji vybral záměrně kvůli tomu názvu. Groove is in the heart. Jo, to znamená, groove je v srdci a my v tom našem srdci pořád máme ty naše letní lásky. Na ty se prostě nezapomíná. A kdy jindy, než v srdcovkách a o prázdninách, bychom si na ně měli vzpomenout, že? Já vím, že někdy to bolí, někdy to nebyl úplně easy rozchod, ale na druhou stranu prostě, kdyby se to nestalo, tak byste neměli na co vzpomínat. A ale tady třeba teď čtu další, jo. Já jsem v roce, a teď jsem to vlastně ještě nescenzuroval. Moment. To je něco s Vietnamem. Tak jo, zkusím to. Já v roce 2023, kdy jsme byli ve Vietnamu, tak jsem v hotelu zbalil jednu moc krásnou pokojskou. No to nešlo se na ní nedívat, jak byla krásná. Tak jsem s ní měl techtle i mechtle. A to, co zažila, na to asi nezapomene. Jako dýško jsem jí tam nechal nějakých asi 20 tisíc těch jejich mincí. A už jsme se nikdy neviděli. Dobrý, zajímavá zkušenost s letní láskou. Já na svoji první a zároveň letní velkou lásku vzpomínám, bylo mi tenkrát 11. Zajímavý, to je taky dobrý. Drželi jsme se celou noc za ruku a druhý den jsme si i dali pusu. Pak už jsem ho víckrát neviděla. Předpokládám, tohle bude nějaká táborová láska. To je taky hezká zpráva. No a zavřel bych to asi tady zprávou od Katky. V roce 99 jsem na letní diskotéce potkala nejkrásnějšího chlapa na světě. Seznámili jsme se a hned první noc měli spolu sex. No, 90. Byl to pan Božský. Zítra to bude 27 let, co jsme spolu, a 23 let manžele. Máme dvě krásné dcery a stále se moc milujeme a těšíme se každý den jeden na druhého. Vyšlo to prostě nádherně. Zdraví Katka, no kačí. To já ti gratuluju, je skvělej. Akorát ti zkazil vzpomínku na letní lásku, no. Taky jste se mohli rozejít a pak se teprve dá dohromady. Ne, ale gratuluju. Potkat takhle někoho osudového ve svém životě, tak to je samozřejmě, to je jako nádhera, to je jackpot. Ale to je možná jiné téma, třeba možná i do zítřejších srdcovek. Každopádně, pojďme věnovat srdcovku na přání tedy našim letním láskám. Co by to mělo být za hit? Máte nějaký nápad? Dejte vědět na 777-937-777.
1: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Madetá jihočeské máslo za skvělých 34,90. Italské Prosecco La Piazzetta s aplikací za úžasných 59,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
6: Chcete poznat vášeň? Kupte si čerstvě praženou kávu v tradiční rodinné pražírně Coffee Dream v Uherském Ostrohu na náměstí. Odborný a navíc ochotný personál vám poradí a vy si odnesete kávu takovou, jaká má být. Coffee Dream Uherský Ostroh. Hodně se o nás dozvíte na www.coffeedream.cz, kde najdete i e-shop. Aktuální dění sledujte na Facebooku a Instagramu. Káva z Coffee Dream, to je zážitek.
7: Tak Renku, ty nezáda jeden nádherný. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
8: Asi 100 tisíc.
7: A ty s tím nic neděláš, jo?
8: No co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no to špat na právníka.
7: No prostě jdi na e-pohledávky.cz, prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. E-pohledávky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
8: No to jsou nějaký šamani nebo co ne?
7: Ale sám si šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
9: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
10: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hitrádia. Fotbal na Hitrádiu Zlín.
11: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny.

na 90. Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

0: Eva Farna a Mirai, vzpomeneš si? Velmi dobrá otázka.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Ano, vzpomeneme a dneska vzpomínáme na naše letní lásky. Některé jsme už v životě neviděli, s jinými tak jsme si slibovali, že to po létě neskončí. Stejně to skončilo. S dalšími jsme si psali a nervózně, třeba s motýlkama v břiše, jsme otevírali schránku, jestli už konečně přišel dopis, který prostě po čase najednou přestal chodit. A tak to je s letními lásky. Láskami. Láskama. S letníma láskama. Tak to prostě je. A to je na to vlastně to hezký. Jo, letní lásky byly krásné. Ale nezapomeňte na to, že i vy jste pro někoho ta krásná vzpomínka. Že i vy jste pro někoho ta letní láska, po které se mu stýská nebo žít. Takže tohle, co tady mám teď připraveno za srdcovku na přání, je i srdcovka pro vás. A jak na WhatsApp rádia píše Jana, ahoj, dnešní srdcovka na letní lásku, jasná pomáda, to snad ani nejde jinak. Má pravdu, máš pravdu, Jani, takže dáme pomádu a je to srdcovka pro všechny naše letní lásky i pro vás. A v roce 1990 tak někdo dal dohromady všechny ty skvělý hity z pomády a udělal z toho jeden velký megamix a to je přesně ten hit, který si dáme teď. Takže John Travolta, Olivia Newton-John, The Grease, Megamix na Hit Radio.
3: This car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's greased lightning?

0: Olivia Newton-John, rok 1990. Ano, Pomáda je mnohem starší, ale v roce 90 udělali tenhle hezký megamix a byla to píseň pro všechny naše letní lásky. Tak díky moc za to. Teoreticky můžeme v podobném duchu pokračovat i po 14. hodině, protože nás dneska čeká opět ruleta dvojsmyslů, tedy co může zaznít v ložnici a ještě na dalším místě, tak uvidíme, jestli půjdeme pořád v duchu letních lásek. Nechte se překvapit, máte se na co těšit po 14. hodině. Do té doby ale spousta hitů, samozřejmě aktuální zprávy, tak ty budou už v jednu. Lucie je připravená a do té doby například Jennifer Lopez, Pitbull, taky Disturbed. Já jsem Jirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte Hit Radio a každodenní srdcovky ve 12.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno, zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
5: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
6: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na česko-polské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na XXL

nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle byl poslední hit dnešní polední hodiny, tedy mezi 12. a 13. Za chviličku Lucie a nejnovější zprávy. Ještě předtím se ale podíváme taky na aktuální dopravu, takže pokud jste za volantem, teď nastražte uši.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Kolony se stále tvoří u Terna ve Zlíně, zdržení je teď do 10 minut, omezení tam má trvat ještě 3 týdny. Pode dneška je uzavřená Sokolovská ulice v Uherském Hradišti u kina Hvězda, musíme objížďkou. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Plot jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč, zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. Plotky.cz.
3: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
5: Kutile, chceš být pánem svého času? Objednej si zboží online a vyzvedni si ho na prodejně v Unihobby. Nákup máš svouknutý raz dva.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům.
7: Statostřechy Napajedla, výrobce střešní krytiny a trapézových plechů, přijme do svého týmu pracovníka do výroby k obsluze strojů. Ranní směna, dobré mzdové ohodnocení, stravné a roční bonus. Další info na 724 287 778 nebo status@statostrechy.cz.
3: Moravité, to jsou přírodní suroviny, ruční výroba spojená s nadšením, zaměřená na funkčnost a kvalitu. Objevte kosmetiku Moravité na moravité.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
10: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv přelci Jedenková. Kampaň zaměřenou na duševní zdraví v těhotenství a po porodu spouští na sociálních sítích Národní ústav duševního zdraví. Představí aktuální vědecké poznatky a přinese komplexní informace i praktické tipy. Duševní obtíže v období těhotenství a po porodu zažívá pětina žen, z nich až 3/4 nevyhledají pomoc. Lokální potraviny by se měly více objevovat na pultech českých jídelen, ty denně obslouží stovky tisíc lidí, proto je potřeba dávat přednost kvalitním domácím surovinám i nápojům, doplní za ministerstvo zemědělství Vojtěch Bílý.
11: Do konce roku 2028 by měla státní správa a samospráva nejméně 65% peněz určených na nákup potravin vynaložit na zboží domácího a regionálního původu. Minimálně 5% prostředků by pak šlo na nákup biopotravin.
10: To by mělo zajistit kvalitnější výživu a posílit potravinovou soběstačnost státu. Za mimořádně úspěšné označila Barbora Strýcová vystoupení našich tenistek ve Wimbledonu. Poté, co Karolína Muchová postoupila do semifinále a Linda Nosková se o něj utká s Belgičankou Elis Mertens už za hodinu, řekla, že forma Češek je i příslibem do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové, kde je povede v roli kapitánky. Teď ještě pohled k nám.
1: Fotbalisté Zlína hlásí další posilu. Na hostování přichází spartianský obránce Ondřej Kukučka. V předchozích sezónách si zahrál za Pardubice, Bohemians a taky za Slovácko. Ševci věří, že jim Kukučka pomůže v těžkých zápasech v příští sezóně. Ve zlínském dresu by se mohl poprvé objevit už v dnešní přípravě proti Hapoelu Tel Aviv v Senci.
12: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
7: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
12: www.elektrološák.cz.
1: Taky v dalších dnech čekejme na východě Moravy převážně slunce, jen sem tam trochu víc oblačnosti. A bude se nám oteplovat. Dnes máme do 25, koncem týdne už bude 30.
13: Hit Radio.
14: Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Jedna hodina odpoledne, my pokračujeme dál, posloucháte Hit Radio. Máte u vás v práci nějakého kolegu? Kolegyně to asi nebude, předpokládám, že pouze kolegové asi jsou takový, co mají neustále jako fakt jako blbý vtipy, mají takový, jak my říkáme, debilní humor, že když něco řeknou, tak vy akorát otočíte oči v sloup a řeknete si pro boha proč. Nemáte? Lucie tady kouká, jak kdyby
15: měla. Já mám takového kolegu, jo, fakt.
0: Asi známíš mě s ním. No, tak pokud nemáte, je to velká škoda. To je taková škoda. Lucie, tohle ti nevěřím, ten pohled, ale... Je to, ne, já to dopovím, je to velká škoda, je to opravdu velká škoda, o hodně přicházíte a tak si na jednoho takového můžu zahrát, nevím, jestli mi to půjde, tak...
15: Hrát nemusíš.
0: Hele, dneska je 8. července, svátek má Nora, a tak se pojďme ponořit do další pracovní hodiny. Ha,

Miles Smith na Hit Radio Stargazing, tedy pozorování hvězd. Tak to ještě dneska v noci asi nepůjde, ale v týdnu a o víkendu už by to mohlo jít, protože má být zase krásně. Je 13 hodin 13 minut, posloucháte Hit Radio, doufám, že aspoň víkend máte volnej. Ale na druhou stranu, pokud míříte někam na dovolenou a pojedete autem, tak dobrá rada, teď tady od nás Hit Radio, asi si natankujte už dneska, jo, a plnou. Ty ceny asi půjdou nahoru. Máme tady info, že Donald Trump zřejmě ukončí příměří s Iránem, takže ropa zase půjde nahoru, zase to bude extrémně drahý. A já si teď říkám, že mě možná zpětně trošku mrzí, že ta Amerika vypadla na mistrovství světa ve fotbale, protože dokud Donald koukal na fotbal, tak byl vlastně jako relativně klid. Teď jsou venku a zase asi nemá do čeho píchnout a do koho rýpnout. Tak je to takhle, no. Nevím, nedá se nic dělat, my s tím samozřejmě asi nic jako neuděláme, my to nějak neovlivníme, můžeme se na to akorát připravit, ale říkám si, že možná jako jemu by třeba ráno místo vitaminů mohli dát nějaké léky na ADHD, třeba by to taky pomohlo. Docela mám jedny, který fungujou. Linkin Park, právě teď.

0: Mohombi na Hit Radio ve 13 hodin 23 minut a já se vás ptám. Narodili jste se v letech 1981 až cca 1999? Pokud ano, tak jste mileniálové. To samozřejmě víte, mileniál. Velmi oblíbené slovo, často skloňovaný. My jsme vyrůstali v době brutálního technologického pokroku, svět se strašně měnil, první počítače, že jo, počítačové hry, Prince of Persia, jak jsme tomu říkali a tak dále. Pak přišly první mobily, Walkmany, Discmany, MP3 přehrávače, videokazety a najednou byly DVDčka. No, jak říkám, byl to prostě jako neuvěřitelný pokrok. A my tady z té doby tak máme v hlavě spoustu pravidel a spoustu mýtů, které už dneska vlastně neplatí. Já jsem pár z nich našel, všechny se týkají práce, tak vám je už za chvíli řeknu. Zhruba za nějakých cca 10 minut, tak buďte dál s Hit Rádiem. A schválně, jestli i vy tyhle mýty máte v sobě zakořeněný, jestli děláte přesně to, co dělá ten typický mileniál, jestli se v tom najdete. Jestli náhodou třeba od dnešního dne se vám úplně nezmění život. Mám tady cca nějakých 6-7 mýtů, všechny jsou pouze a jenom z naší práce. Za chviličku vám je řeknu, jak říkám, jsem zvědavej, jestli se v tom poznáte taky. Buďte s náma.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše, na míru, dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
3: Firma Fredos Dřevo a Zahrada ze Vsetína a ze Zádveřic nabízí dodávku, dopravu a montáž zahradních dřevostaveb jako altánů, pergol, přístřešků a menších zahradních domků. Dále nabízíme montáže plotů a ohrad. V našich prodejnách nakoupíte i samostatné polotovary opatřené tlakovou impregnací jako palisády, půlkuláče, plotovky, kůly ke stromům a jiné výrobky ze dřeva do zahrady. Více na našich webových stránkách fredos.cz a e-shopu.
4: Všichni běží do Unihobby. Sezónní výprodej je v plném proudu. Bazény, grily, slunečníky nebo třeba zahradní nábytek se slevou až 70%.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.

0: tonight.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

ve středu odpoledne prostě chcete slyšet Maroon 5 na Hit Rádiu. Je 13 hodin 35 minut a to je čas, kdy se dozvíte, jestli jste skuteční mileniálové. A my, mileniálové, si prostě jako pojďme na rovinu říct, že jsme z mnoha důvodů ta nejvíc bitá generace. Vychovali nás boomři, naše děti jsou alfy a už vlastně jako tohle samo o sobě je peklo. A třeba jenom to, jaký nesmysly si v hlavě společně nosíme, co se týče práce, jo? Tak dobře poslouchejte. Za prvý, věříme tomu, že kariéra se dělá tak, že budeme tvrdě makat non-stop. Blbost. Pokud nebudete odpočívat, tak prostě schoříte ve 30 jako papír, jo? Věříme tomu, že je správné zůstat v jedné firmě celý život. Vůbec. Starověk je pryč, měnit práce je normální a v CVčku to vypadá cool. Věříme tomu, že stres nás dovede k úspěchu. Teď určitě kýváte, že ano. Ne, stres nás dovede maximálně tak na hřbitov. Věříme tomu, že musíme mít náš životopis, tedy CVčko plný mnoha lety zkušeností, titulů a kurzů a tak dále. Taky ne. V dnešní době kontakty a prořízlá huba, ta vám prostě jako někdy pomůže mnohem víc. No a taky věříme tomu, že se už v 15 musíme rozhodnout, co budeme dělat po zbytek života za práci. Ani to není pravda. Někdy se ke své vysněné práci prostě dostanete až po několika letech omylů a o to víc si ji pak budete vážit. Takže tohle jsou zásadní mýty, které si my, mileniálové, neustále nosíme v hlavě. Tak co, našli jste se v tom? Platí to pro vás? Jasně, že jo. A baví vás takhle hudba? Poťukáváte si teď nohou? No jasně, že jo, protože tohle je přesně to, co my, mileniálové, máme rádi. Tak jenom pro nás. Michael Jackson, Billie Jean. A opatrujte se.

0: Coldplay na Hit Radio. Bude 2:15. Před chviličkou, tak jsme tady měli ty mýty nás mileniálů, kterými se řídíme často v práci, ale přitom ten svět je úplně jiný a vlastně se po nás ani nechce to, co my děláme. A píše tady například Lukáš: ahoj, tak teď se mi přesně mluvil z duše, mám pocit, že se z té práce zblázním, jako mileniál neumím odpočívat a přitom bych strašně moc chtěl, ale mám pocit, že furt musím pracovat a jenom vydělávat peníze, abych uživil i naši rodinu, a přitom mám pocit, že brzy vyhořím. Díky moc za tyhle mýty. Zdravím. Lukino, ráno se stalo. A věř, že jsme na tom vlastně všichni úplně stejně. Tak možná, že bychom si mohli dát i v další dny, tady u nás na Hit Radio, další mýty mileniálů, aby jsme si vlastně uvědomili, on člověk, když něco potom slyší nahlas, tak mu to vlastně dojde, aby jsme si uvědomili, co my máme zažitýho, co my děláme, a přitom se to po nás, ne že nechce, ale vlastně to vůbec dělat nemusíme. A možná bychom ani neměli. No, další mýty mileniálů možná už velmi brzy tady u nás na Hit Radio mezi 12 a 15. Co ale 100% bude, tak to bude každotýdenní, každostředeční ruleta dvojsmyslů. Ta bude už za chvíli, hned po zprávách ve 14 hodin. A opět dneska budeme mít téma, co může zaznít v ložnici a kde, tak to nám vylosuje ruleta. Ale něco mi říká, že to dneska bude víc než pikantní. Asi tak trošku tenkej led. Tak uvidíme. Buďte na to připraveni.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Lutkovice u Luhačovic ožívají. 17. a 18. července přichází festival pod Přehradou. Dvoudenní hudební jízda. Mňága až Ďorb, Krhut a Kozub, Ivan Mládek a Benjamin, Jaroslav Uhlíř, Fleret. Zažij leto naplno. Vstupenky na sms-ticket.cz.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Hit Radio.
5: Taky si na to pamatuješ. Nejlíp se spí venku. Žádný budík, žádný strop, jen noční nebe a klid. Dopřej si to zase.
6: Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web svoji storku se spaní počirákem a vyhraj si krásné ceny od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
7: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách.

0: tenhle hlas jsme vlastně teď slyšeli po druhé v jedné hodině, protože chviličku před čtvrt na dvě na Hit Radio byly Linkin Park a tohle je taková malá bokovka Mikea Shinody z Linkin Park. Fort Minor na Hit Radio. Where to go? Za minutku a půl budou dvě hodiny odpoledne. Lucie už je připravená, má pro nás nejnovější zprávy. Ještě předtím aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Na silnici Spacetluk na Prusinovice frézují povrch a jezdí se kyvadlovi na semafor. Počítejte tam dnes s delším zdržením a pracuje se i v Chřibech z Modré až po Zdunky. Tam to bude trvat do čtvrtečního rána. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
4: všude zdejší, všude je fajn.
5: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i spray s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
7: Moravité, to je příroda vepsaná do vůní, ruční výroba plná nadšení, zaměřená na přírodní suroviny a esenciální oleje. Objevte vůně Moravité na moravité.cz.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zprávce, Lucie Daňková. Podpora na bydlení v superdávce se bude od října stanovovat podle nákladů domácností v jednotlivých okresech, nikoli podle velikosti bydliště. Mezi zranitelné skupiny budou nově patřit samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let věku místo do 7 let. Změny v dávce schválila sněmovna, teď ji posoudí Senát. Pozor na klamavé reklamy na sociálních sítích. Připravujete nás mohou o osobní údaje i peníze. Česká správa sociálního zabezpečení varuje před příspěvky, které zneužívají její název i státní symboly. Na co lidi lákají, doplní mluvčí úřadu Sandra Volkánová.
9: Na zpoplatněné služby spojené s přípravou na důchod. Cílem těchto praktik je vylákat z občanů osobní údaje a následně i případné poplatky za služby. ČSSZ tyto praktiky uvádí na pravou míru a důrazně upozorňuje, že za zjišťování informací o svém budoucím důchodu nemusí klienti nikomu platit.
8: Veškeré potřebné údaje jsou totiž pro všechny zdarma. Po dvou asijských turnajích Ligy národů v Číně a na Filipínách se české volejbalistky představí v Bělehradu a čekají je poprvé výhradně evropští soupeři. Na úvod dnes nastoupí proti Němkám, zápas začne v 4:30 odpoledne. A teď ještě pohled k nám.
1: Strážníci v Otrokovicích vyzývají k obezřetnosti. Včera v noci podezřelí cizinci s baterkami obcházeli dům, jehož majitel je na dovolené. Městskou policii přivolal všímavý soused. Cizinci mluvili jenom rumunsky a nedokázali vysvětlit, co tam dělají. Prověřila je i státní policie. Žádné protiprávní jednání ale neodhalila. Podrobnosti máme na hitradiozdín.cz.
10: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
11: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
10: www.elektrološák.cz.
1: Teď už je na východě Moravy většinou skoro jasno a zůstane to tak až do večera. Maxima dosahují na 22 až 25 stupňů a místy nám do toho bude dál foukat čerstvý vítr.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Dvě hodiny odpoledne, tři minuty je po zprávách. Lucie jenom tak jako se zvedla od stolu, otočila oči v sloup a odešla, protože ví, že před námi ruleta našich dvojsmyslů.
2: Hit Radio Zlín.
0: A já se na to těším, strašně moc. Jestli do té doby někdy jsme byli na tenkým ledě, tak si myslím, že to vůbec nedosahuje toho tenkýho ledu, který nás čeká už za chvíli. Přišla mi krásná zpráva. Pojď už s tou ruletou, na to my zvrhlíci čekáme. Tak za chvilku, jeden song a jdeme na to.

0: jako první hit v této hodině Miku Relax Take It Easy, v překladu klid, hlavně to berte v pohodě, protože přesně teď, dámy, prosím, je to trošku tenký let, čeká nás ruleta dvojsmyslu, já se na to těším celý týden, nemůže to dostat z hlavy a snad vás úplně neurazí. Na druhou stranu, pořád žijeme v Česku, my ten náš český humor máme neuvěřitelný a vy dokazujete každý týden, že jste na tom taky úplně stejně a že i vy občas umíte udělat podobně blbý fór jako my chlapi. Takže pojďte se zkusit do toho i dneska zapojit, kdyby vás to náhodou urazilo, tak se omlouvám, ale pak vysvětlím, proč zrovna tohle téma. Tak ruleta dvojsmyslu. Jako každý týden, pokud se nikdy neslyšeli, v rychlosti jenom vysvětluju, máme jasné zadání, co může zaznít v ložnici a ještě na dalším místě. Na vás je, abyste psali na WhatsApp 777-937-777 zprávy anebo posílali hlasovky. A jdeme na to!
1: Co může zaznít v ložnici
0: a na porodním sále? Já se omlouvám, ale já musel. Není to ani týden, co jsem byl s mojí paní na porodním sále a já se přiznávám, že tam mě to napadlo. Já vím, že to je úplně jako za hranou, že ona tam leží, rodí a já v tu chvíli myslím na ruletu dvojsmyslu, co všechno by se dalo použít. Ano, omlouvám se, ale takový jsem já, prostě občas ten blbý humor mám. A teď je to teda na vás. Co může zaznít v ložnici a na porodním sále? Mě jako první, já to vykopnu, jako první, co mě prostě hned napadlo, bylo prostě je to blbý, doufám, že se vám to nikdy nestane, ale dýchej. A já vím, že to možná jo, přijde vtipný jenom mě, ano, ale a už nám to tady letí, tak výborně, jo a je venku. Tak je dobrý, zatlač a pak to rozdýchej. Skvělý, hele, Eva píše, to je ale macek. Tak taky dobrý. Já bych ještě použil možná i větu našeho porodníka, který říká, tak já si umyju ruce a půjdeme na to. Bože, pojďte psát. Já jsem trošku utřu slzy a dám vám dvě písně na to, abyste si mohli vy pustit uzdu fantazie úplně na volno. Odvažte se. Utrhněte se ze řetězu a dejte vědět 777 937 777.

One Republic Night Radio a posloucháte naší středeční ruletu dvojsmyslu dneska na téma, co může zaznít v ložnici a na porodním sále. Oceňuju teda dámy, že jste nám tady taky strhli náš WhatsApp 777-937-777. Začnu rovnou jako takhle jako z ostra, jo? Třeba Wendy tady píše, posílám ještě jedno, za to mě ženský zabijou. Tohle půjde samo, tam se otočí i Tatra s pískem. Skvělý. A jedeme dál, jo? Terka, prosím, ať už je venku. Jasně, tohle mě taky hrozně baví. Zavolejte sestru. Jedno, jestli to kluk nebo holka, hlavně ať je to zdraví, tak tahle věta dostává nejenom úplně jiný rozměr. Děkuju, výborně. Co tady máme dál? Je toho tady strašně moc. Samozřejmě, 9 z 10 zpráv je, už vidím hlavičku. Dokonalý. Ta desátá je na tři prsty, ale to nevím, co znamená. Co dál? 777-937-777. Ještě pojďte chvilku psát. Pardon, dáme si dva hity a pak vyberu tady úplně jako to nejlepší. Jo? Jeden nejlepší. Zkusím, bude to extrémně těžký. Jo? Taky dobrý. Sonja z Křivic píše, no bezva, budou mě zašívat ještě příští týden, ale hlavně, že už je venku. Výborně.

0: ti dám. I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: Je 14 hodin 22 minut, posloucháte Hit Radio, jdeme do finále dnešní středeční rulety dvojsmyslů, co může zaznít v ložnici a na porodním sále. Upřímně, kdybych vzal všechny ty vaše zprávy, které posíláte na WhatsApp Hit Radio a vydal bych jako knížku, myslím si, že tohle by byl bestseller. Je to teda jako masakr. Je tady spousta zpráv, které nemůžu, prostě chtěl bych, strašně moc bych chtěl, ale nemůžu je říct, tak načím je do vysílání, všechny klistýry a podobně, já mám prostě stranou, ale třeba Monča tady ještě píše, to je taky hezký, do vás bych paní dva kluky neřekl, nebo samozřejmě takový to. A hele, je tam ještě jeden, taky hezký, Petr ještě napsal, ježiš, on je to nakonec kluk. To ti nepřeju, Petře, nikdy. Takovýhle překvápko, no ale je tady na čase, abych tedy vyhlásil nejlepší dvojsmysl pro tento týden. Poslala ho Lucie. A zní na téma, co může zaznít v ložnici a na porodním sále. A tatínek se bude dívat. Ano. Vždycky. Tatínek u toho bude taky. Bože. Lucie, já ti gratuluju za tvůj smysl pro humor i tvoji představivost a posílám speciální verzi tady našeho Člověče, nezlob se, Hit Radio verze, posíláme ti to na adresu. Těším se příští týden, co zase vymyslíme, ale já mám vlastně dovolenou. Co může zaznít v ložnici a na dovolení, no? Tak kdo ví, třeba to bude inspirace pro mé kolegy příští týden ve středu. Každopádně 100% ruleta bude zase ve 14 hodin. Tady na Hit Radio, jak to máte rádi.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Stato Střechy Napajedla, výrobce střešní krytiny a trapézových plechů, přijme do svého týmu pracovníka do výroby k obsluze strojů. Ranní směna, dobré mzdové ohodnocení, stravné a roční bonus. Další info na 724 287 778 nebo status@statostrechy.cz.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
6: Vinetu!
5: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
10: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Rádiu ve středu odpoledne Damiano David s hitem The First Time. Damiano David na solové dráze mě teda baví. Možná asi i víc, než když byl ve skupině Måneskin. Ano, to tak občas i v životě je, že člověk musí vzít všechno prostě sám na sebe. Znají to velmi dobře takhle i sportovci, samozřejmě i tenisti. Na kurtu jsou taky sami za sebe, bojujou jenom se svojí hlavou a protihráčem. Nebo v tuto chvíli například s protihráčkou. Naše Linda Nosková právě teď bojuje o nejlepší úspěch své dosavadní kariéry. Snaží se dostat mezi nejlepší 4 hráčky Wimbledonu. Aktuálně se hraje první set a je to 3-2 pro Lindu Noskovou. Tak budeme držet palce. Možná, že nejenom Wimbledon, ale spoustu dalších věcí, tak budou sledovat taky i naše odpolední show. Tam se dozvíte spoustu dalších zajímavostí. A k tomu ještě i aktuální info z našeho regionu. Odpolední show začíná na Hit Rádiu přesně ve 3.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na východě Moravy.
2: My vás vezmeme do Ostravy a ještě než teda něco řeknete.
3: Třeba jako pro boha, proč bych tam chtěl jet?
2: To já naprosto rozumím, ale bude tam Colors of Ostrava a my máme lístky.
3: 21 Pilots nebo Moby, jejda.
2: Nutno podotknout, že to bude jiný Moby než ten, co si zahrál v Himim.
3: Ano, Moby, hej Moby.

0: Ed Sheeran zpívá o tom, že našel svůj starý telefon. Jo, to, tam jsou občas zázraky, to kdybychom se podívali do telefonu, který jsme měli třeba před 10 lety. My se zítra ve 12 hodin, ale vrátíme do doby, kdy ještě snad mobilní telefony, ne že jako, no tak někdy nebyly, pak už byly, většinou ten dvouřádkový Alcatel, že jo, s tou obrovskou těžkou baterkou a vytahovací anténou. A doma tak jsme měli buď tlačítkový, anebo ještě vytáčecí telefon. A to je samozřejmě doba našich srdcovek. Zítra ve 12 hodin opět srdcovky na Hitrádiu. Já si Mirka Pelnář, přeju vám pohodový zbytek dnešního dne. Do 15. hodiny ještě trocha diskotéky, Swedish House Mafia, k tomu taky Ella Henderson a od 15 hodin naše odpolední show. Tak se smějte, užívejte prázdniny, zítra se těším ve 12 hodin tady na Hitrádiu.
1: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
2: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
3: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
5: všude je fajn. Chcete poznat vášeň? Kupte si čerstvě praženou kávu v tradiční rodinné pražírně Coffee Dream v Uherském Ostrohu na náměstí. Odborný a navíc ochotný personál vám poradí a vy si odnesete kávu takovou, jaká má být. Coffee Dream Uherský Ostroh. Hodně se o nás dozvíte na www.coffeedream.cz, kde najdete i e-shop. Aktuální dění sledujte na Facebooku a Instagramu. Káva z Coffee Dream, to je zážitek.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
7: Hit Radio. Hit Radio.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Aktuálně nevidím žádné komplikace, akorát teda jednu, když pojedete ze Zlína na Kudlov nebo z opačného směru z Kudlova na Zlín, tak počítat s menším zdržením. Tady máme na cestu padlý strom. Tak se to tady samozřejmě řeže, čistí, odklízí, tak jenom počítat s menším zdržením. 601 13 1305, náš WhatsApp.
1: Plot jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč, zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. Plotky.cz.
2: Trefíte se?
3: Tech se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
5: Kutile, chceš být pánem svého času? Objednej si zboží online a vyzvedni si ho na prodejně v Unihobby. Nákup máš svouknutý raz dva.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům.
7: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.

0: 15 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Holubcová. Sněmovna schválila zvýšení rodičáku, od ledna vzroste o 50 tisíc na 400 tisíc korun. Pro dvojčata a vícerčata se zvýší ze současných 700 tisíc na 800. Týkat se to ale bude jenom dětí narozených až příští rok. Opozice neuspěla s návrhem, aby se příspěvek zvýšil i těm, kteří už ho pobírají. Vizovice už příští týden zaplaví černá. Na Masters of Rock dorazí zhruba 20 tisíc fanoušků tvrdé hudby z 37 zemí světa. Zájem o vstupenky je vyšší než loni. Masters začíná příští čtvrtek dopoledne. Spousta návštěvníků ale dorazí do Vizovic už dřív. Příměří mezi Spojenými státy a Íránem je u konce. Oznámil to americký prezident Trump a Írán se označil za lháře, se kterými nemá smysl vyjednávat. Prý jsou to zlí, zvrácení lidé a přirovnali k rakovině. Je tak možné, že ceny nafty půjdou zase brzo nahoru.
1: Fotbalový servis.
0: Největším favoritem na vítězství letošního mistrovství světa ve fotbale je aktuálně Francie. S větším odstupem je za ní Španělsko a poté Argentina s Anglií. Takhle to alespoň vidí sázkové kanceláře. Největším překvapením šampionátu je pro bookmakery Norsko, které díky skvělým výkonům považují za černého koně. Lidé už na fotbalové mistrovství prosázeli skoro 4 miliardy a už teď je jasné, že padne rekord.
2: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
3: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
2: www.elektrološák.cz.
1: Počasí v pěti slovech.
4: Dneska bez přípravy Šárka Holubcová.
0: Dál bude slunce a vítr.
1: Hit Radio Zlín.
4: Od teď dál už je ale všechno připraveno.
0: Já se musím líp chystat fakt na to asi.
4: Ne, tak ona, Čárka vždycky přijde a já najednou to tady...
0: Dělej, pojď.
4: Pojďme na to. Tak prosím vás pěkně, odpolední show na Hit Radio Zlín samozřejmě startuje. S vámi Pavel Cacek, Čárka Holubcová. No a za chvilku už tady, nebo v této hodině budeme soutěžit o lístky na Jelen Fest do Olomouce.

0: vámi odpolední show na Hit Radio Zlín, tak jako s vámi i Shakira tady u nás. A já si jinak všímám, že probíhá taková dovolenková revoluce tenhle rok. Možná jste to zaznamenali u svých třeba kamarádů, nebo vy sami, že je to poprvé, kdy se v létě ve velkém nechystáme nejen k moři, nebo za teplem, za sluncem, ale že míříme do chladnějších destinací se ochladit.
1: Tak vzhledem tomu, že jsme tady nedávno měli 40 v Česku, tak no. Já se nedivím, že se jedeme radši ochladit, ano.
0: Tak teď otázka samozřejmě na vás, kam teda letos vyrážíte. Je to nějaké chladnější místo? 601 13 13 05, dejte vědět, kde se jedete schladit, anebo jestli to berete, co je?
1: Víš, co mě napadlo? Chladné místo je u tchýně.
0: Tak jo, tak asi jste se pobavili úplně stejně. 601 13 13 05.
1: Se bojíš zasmát.

0: Zdraví. To jsem Baťák, Teddy Swims, na Hit Radio, Zdín odpolední show, s vámi Pavel Cacek, Šárka Holubcová. No a psali jste nám, kam se vydáváte letos na dovolenou, a mimochodem teda musím poděkovat za všechny zprávy, za to jsem hrozně rád. 601 13 13 05 náš WhatsApp. Tak co si ty, Šárko, myslíš, že nám psali? Jedou do chladna? Nebo?
1: Já si myslím, že to bude taková ta klasika, prostě furt si to dáváme stejně za teplem, jako. Já totiž kolem sebe nemám moc lidí, kteří by jeli jako za zimou teďka.
0: Nemáš?
1: No, kam jedeš ty vlastně?
0: Já nikam.
1: Jo, to je taky dobrý. Tak takových lidí kolem sebe mám hodně.
0: Já jsem se podíval na bankovní účet a říkám, pojedeme výtahem do trojky.
1: Jasně.
0: Tak jo, a nevím, jestli mám na cestu zpátky. Zdeňa napsal, letos Chorvatsko na 5 dní a koncem prázdnin na pár dní Island, ale ne cíleně za chladnem, jako spíš za poznáním, zážitkem.
1: Island je moje úplně jakože vysněná země, jako tak, Zdeňo, to ti teda mega závidím, ale prej tam je strašně lidí všude. Jako.
0: Mě vadí, že tam je draho.
1: No to taky,
0: tam,
1: no.
0: Já tam nejedu. Já nehodlám utrácet tolik
1: peněz.
0: Ale
1: tak každá dovolená se dá udělat trošku low cost, jako víš co, vezmeš prostě stán, budeš si vařit, Pavle, všecko v poho. Jasně, pak dáš 100 000 za letenky, ale to je druhá věc.
0: Jakože low cost, protože to mluví na mě, jako.
1: No, myslíš, ano,
0: že já pojedu
1: ty vlastně asi nic, no
0: to
1: pravda.
0: Víš, že jo. Tak Lenka napsala, letos Egypt, all inclusive, bez starostí. Zimy si užíváme na horách, takže teďka si užíváme rádi klidu a pohodlí u moře.
1: Já nevím teda, ale Egypt bez starostí mě vlastně nedává moc smysl, protože já tam vždycky chytím faraonovu pomstu, takže to je potom hodně starostí.
0: Ale všichni okolo tebe běhají a starají se.
1: No, to je pravda, no.
0: Každopádně za chvilku budeme soutěžit do lístky na Jelenfest do Olomouce v nové soutěži Hlavou proti zlínu. Teď je na čase připravit telefony 601 13 13 05, mít to ready, vytáčet.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
3: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží, takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens, půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno, zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
6: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
7: Firma Fredos Dřevo a zahrada ze Vsetína a ze Zádveřic nabízí dodávku, dopravu a montáž zahradních dřevostaveb jako altánů, pergol, přístřešků a menších zahradních domků. Dále nabízíme montáže plotů a ohrad. V našich prodejnách nakoupíte i samostatné polotovary opatřené tlakovou impregnací, jako palisády, půlkuláče, plotovky, kůly ke stromům a jiné výrobky ze dřeva do zahrady. Více na našich webových stránkách fredos.cz a e-shopu.
8: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
9: No včera bylo pozdě.
10: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
11: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích.

0: vezme do stavu bez tíže a speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách Prospánek. Do 13. července se slevou 15%. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? S Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
2: Hit Radio.
3: Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Zlín.
4: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
5: Matracezahubičku.cz.
3: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: proti Zlínu. Hlavou proti Zlínu.
1: Hit Radio Zlín s vámi, tak jako odpolední show Pavla Šárka. No a my tady máme v tuto chvíli úplně zbrzdovou soutěž. Tentokrát soutěžíme o lístky na Jelen Fest do Olomouce, který bude koncem tohoto měsíce. Nutno podotknout, že Lucka by ty lístky chtěla. Luci, nazdár.
2: Ahoj, ahoj.
1: Tak prosím tě, Luci, ty bys chtěla do Olomouce, do Olomouca.
3: Do Olomouca.
1: Za tvaroškama a za kapelou Jelen, dobré?
2: Ano, ano.
1: Tak jo, dělí tě od toho pouze tři jednoduché otázky, budeš soutěžit, musíš odpovědět všechny tři správně, v každé otázce dostaneš tři možné odpovědi, jednu z nich si zvolíš, ta musí být správná. Nutno podotknout, že ty máš ještě jednu možnost, pokud náhodou nebudeš vědět, tak během celé soutěže jednou jedinkrát můžeš použít takzvaného přítele na telefonu, neboli Šárku na telefonu a Šárka ti poradí, dobře?
2: Dobře.
3: Luci, prosím tě, jestli to budou otázky z matiky nebo fyziky, tak rovnou to neskoušej, jo? Jenom tě chci varovat, jakože to tady fakt neuspěješ, tady čpěka nebo kvete u mě.
1: Dámy, já vás uklidním, kategorie, ve kterých budete soutěžit, jsou region, hudba a fany.
3: Tak to je pohoda úplně, ježiško, to je dobrý, tak to jsem klidná.
1: Tak jdem na to, jo?
2: Jdem na to.
1: Tak prosím pěkně, první otázka, žánr a kategorie region. Ve kterém městě sídlí Baťův mrakodrap? Za A Brno, za B Zlín a za C Olomouc.
2: Zlín.
1: Správně.
3: Jo, hezky pěkně.
1: To je sama, dívej se.
3: Takhle to bude lehký vždycky, Pavle, jenom tak se ptám uvidíme. Jako pro posluchače. Uvidíme, to dobře, uvidíme, dobře, uvidíme. Dobře, tak jo, tak jdem dál.
1: Žánr hudba. O lístky na koncert jaké kapely dnes na Hit Rádiu soutěžíme? Za A Vrána, za B Jelen, za C Kozoroch.
2: Jelen.
1: Výborně. Kdo to psal ty otázky? No já, tak. Prosím tě, a třetí kategorie, fany. Co udělá většina lidí po příchodu domů? Za A uklidí byt, za B odloží si věci a podívá se do lednice, anebo za C jde si zaběhat.
2: No, lednice, to je jasná.
1: Hele, je to třetí otázka. Rozmysli se. Za A uklidí byt, za B odloží věci, podívá se do lednice, za C jde si zaběhat.
2: Já si myslím, že se podívá do lednice.
1: Podívá se do lednice. No tak, Luci, hnedka jako, že jste tady jsi úplně první. Tak jsi to vyhrála!
3: Jasný, že odhodím věci a jdu k ledničce, samozřejmě.
1: Jasný, kde si zaběhat? Zaběhat, co to je za nápad, kdo to tady napsal, prosím.
2: Tak zaběhat do lednici, ne? Tak
3: maximálně, ano.
1: A nebo, to je pravda. Tak Luci, ty zaprvé poběžíš teďka v klidu do lednice, klidně ven, ale především konce měsíce poběžíš na kapelu Jelen, na Jelen Fest.
2: Jo, super, díky moc.
1: Dva lístky jsou tvé.
2: Já jsem šťastná.
1: Tak jsi šťastná, no?
2: Jo.
1: Kvásný, tak se uvidíme se v Olomoucu, jo?
2: Určitě, už se moc těším. Přijedu z dovolené a rovnou na festi, výborně.
3: To je život, jo, to je hnus.
1: Tak jo, to... Ty bych si stěžoval.
3: Přesně.
1: Měj se krásně, ahoj.
2: Taky, ahojte.
0: Hlavou proti Zlínu. Hlavou proti Zlínu. Hit Radio Zlín.

0: za námi 21 Pilots, které dost možná dva z vás uvidí úplně gratis na Colors of Ostrava, protože právě na Colors rozdáváme taky lístky, ale ta soutěž není tady v éteru, je u nás na Instagramu Hit Rádia Zlín, tak tam mrkněte, pokud byste o to stáli. Nicméně tady odpolední show si musíme taky říct, že teda léto v plném proudu, stejně taky sdílená kola, používáme hodně a jedna věc se v komentářích, jakožto hate, opakuje ohledně sdílených kol, tak co si myslíš, že se hejtuje?
1: No tak já bych se stěžovala na to, že jako je těžké jezdit na kole, ale to se asi netýká jenom těch sdílených, takže jo, no tak povídej, co tak zase lidem vadí.
0: Prosím vás, cena, že je to jako,
1: cena?
0: No že je to prej drahý.
1: Teď tam máš 15 minut zadarmo ještě, ve Zlíně konkrétně třeba.
0: Tak asi je to moc prostě.
1: Jo, zadarmo jo, drahý pořád. Jo.
0: Zadarmo, no tak tolik nemám. No tak prosím vás, pak samozřejmě se tam nějaké ceny napočítávají, já jenom bych rád řekl, že teďka v tuhle chvíli vychází výhodné letní předplatné, které si v rámci sdílených kol můžete pořídit a je to podle mě dobrá věc, protože jak si jako člověk není jistý, jestli to bude používat, nebude, teď možná jednou, dvakrát, teď jako zaplatím něco, tak když si dáte předplatné, tak vás to bude vlastně neustále nutit tím jezdit.
1: Tak tohle na mě teda nefunguje, jako víš co, takové to, koupím si jako předplatný do fitka a pak budu chodit vůbec.
0: Kdo ne. Kdy v životě si koupil předplatné do fitka a pak tam jako nechodil?
1: Já?
0: Ty jsi
1: myslím,
0: koupila?
1: Že, přátelé, že nejsem sama, jako.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Madeta jihočeské máslo za skvělých 34,90. Italské Prosecco La Piaceta s aplikací za úžasných 59,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
7: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
8: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou. Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
7: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
9: Lutkovice u Luhačovic ožívají. 17. a 18. července přichází festival pod Přehradou. Dvoudenní hudební jízda. Mňága až Ďorb, Krhut a Kozub, Ivan Mládek a Benjo Band, Jaroslav Uhlíř, Fleret. Zažij leto naplno. Vstupenky na smsticket.cz.
10: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
11: Hit Radio. Taky si na to pamatuješ. Nejlíp se spí venku. Žádný budík, žádný strop, jen noční nebe a klid. Dopřej si to zase. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web svoji storku se spaní pod čirákem a vyhraj si krásné ceny od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
12: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
13: Hit Radio Zlín.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: vámi, odpolední show taky, a teď už ale velká nostalgie pro nás všechny, protože jsem si všiml, že teda začíná jižně, což znamená, je to, říkám to správně, že budou všude ty balíky sena?
1: No to taky asi, ale hlavně kombajny nám budou jezdit a to je právě ta nostalgie krásná. Chodil jsi jako děcko se tak jako dívat na kombajny?
0: Já jsem se díval na jiné věci ve Slavníku vždycky, takže já jsem vždycky chodil.
1: Jako dítě? Opravdu, když bylo třeba 10 jako?
0: Tak to jsme chodívali s klukama ve 13, jsme chodili vždycky, to a vždycky jsme tam, já to asi jako nemůžu říct jo, ale my jsme tam vždycky chodili kouřit, ale ne cigarety, ale protože jsme chtěli být jako dospělí, jak jsme vzali stébelko slámy,
1: jasně,
0: to si jakože zapálili a tvářili jsme se nejvíc ostře. Jednou nám za domem, tady jako v Malenovicích, tam na tom poli, začalo hořet ten ceník.
1: A mohli jste za to vy.
0: My dneška nevíme, jestli za to můžeme vy.
1: Já to vím asi.

0: Taky Rehab za námi, na Hit Radio Zín, je tu 16. hodina a my jdeme na cesty. Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy, naštěstí nevidím žádné komplikace, jezdíme v pohodě, tak hlavně, ať nám to vydrží. Kdyby se cokoliv změnilo, určitě hlásit, tak to posílám dál. 601 13 13 05.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: On air.
4: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Zlín.
4: 16 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Holubcová. V regionu teď budeme potkávat hodně kombajnů. Žně ve Zlínském kraji začaly. Ve velkém už vyrážejí zemědělci do polí na teplejším Uherskohradišťsku. Teď se postupně přidávají kolegové z Kroměřížska a Zlínska. Na Vsetínsku kombajny ve větší míře teprve vyjedou. Už teď zemědělci hlásí, že úroda bude kvůli suchu horší než loni. Podpora na bydlení se zásadně změní, nově se nebude stanovovat podle velikosti města, ale podle nákladů domácností v jednotlivých okresech. Další změnou je, že mezi zranitelné skupiny nově budou patřit samoživitelé a samoživitelky s dětmi až do 15 let a nejenom do 7. Novinka by měla platit od října. Návrh teď míří do Senátu. Až vyrazíte na dovolenou, dopřejte si dlouhou procházku po pláži. Chůze po písku je totiž pro naše tělo velmi přínosná, pokračuje Jan Chalupný z Naboso.cz.
5: Nestabilní povrch aktivuje svaly, které při běžné chůzi často zůstávají nevyužité. Chodidla musí neustále reagovat na změny terénu, což podporuje koordinaci, rovnováhu i vnímání vlastního pohybu. Právě proto bývá pohyb na pláži často doporučován jako forma přirozeného pohybového tréninku.
4: Pokud chcete po písku ujít delší vzdálenost, vyplatí se dělat krátké kroky, dlouhé nás totiž rychleji unaví. Fotbalisté Zlína hlásí další posilu. Na hostování přichází spartianský obránce Ondřej Kukučka. V předchozích sezónách si zahrál za Pardubice, Bohemians a taky za Slovácko. Ševci dnes prohráli přípravný duel proti Hapoelu Tel Aviv 1-2. Teď mají od zápasového vytížení týden pauzu. Pokračuje nám slunečné a větrné počasí a teplota se drží kolem 23 stupňů. V noci bude kolem 10. Od zítřka se nám pak bude postupně oteplovat. Koncem týdne už na východě Moravy dosáhneme na tropickou 30.
6: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
7: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
6: www.elektrološák.cz.
1: Hit Radio Zlín.
0: Odpolední show pokračuje tady na Hit Radio Zlín a já v tuhle chvíli hrozně rád pozdravím do Lůžkovic, protože si myslím, že se tam dost plákáte, tak abyste přestali.
8: Jakože leží v Lůžku, myslíš?
0: Ano. Ale
8: ty máš tak originální nápady, to jste nikdy neslyšeli tenhle pod v Lůžkovicí, že?
0: Já si myslím, že je požehnání se mnou pracovat, jako. Tak v Lůžkovicí jsou Lůžka, no, takže zdravím na Lůžko. Hit Radio.

0: Rose, Bruno Mars a pt. Na Hitradio Zlín, tak otázka, jestli to třeba není nějaká jako nápověda, co dělat dneska večer.
1: Už je to nějaká pící hra, ne?
0: No právě.
1: Aha, no, dobře.
0: Jako cesta do lesa nebo něco podobného. Já vám v tom brání náhodou nebudu. Ale prosím vás, my si tady teďka v odpolední show uděláme obrovskou radost. Je Mezinárodní den záchranářů.
1: O, to je krása.
0: A moje otázka na vás je vlastně úplně jednoduchá. Co byste jim vzkázali? Pojďme jako fakt potěšit, ukázat jim, že na ně myslíme. Mají Mezinárodní den, je to takový jako pro ně vlastně malý svátek. Volno mít asi bohužel nemůžou, že jo? Musí se pořád starat. Tak 601 13 13 05 náš WhatsApp.
1: Já si úplně představuji, jak voláš prostě na tu 155 a teď. Dobrý den, dovolali jste se na tak, ano. Nemáme zrovna čas, slavíme svůj Mezinárodní den, mějte se hezky.
0: Tak ono horší by bylo, kdyby ti to zvedli a řekli, pardon, dneska děláme na home office, tak...
1: Že kde jste, no to je daleko, tam nejedeme, sorry.

0: tady teď to přijde. Jedno z nejkrásnějších, nebo jedna z nejkrásnějších chvil tohoto týdne na Hit Radio Zim odpolední show, protože budeme tak trošičku vlastně děkovat a vzpomínat na Mezinárodní den záchranářů, který je dneska, hlavně teda na ty záchranáře, záchranářky. 6.1.13.13.05 jste zahletili zprávama, já tady teda jsem vypíchl dvě, které mi přijdou jako nejdůležitější z toho všeho. Samozřejmě, pokud náhodou poslouchá nějaký záchranář, tak moc rád přepošlu všechny zprávy, nicméně Jitka napsala. A toto mi přijde fakt jako hezký. Musím jim hrozně poděkovat, hlavně těm z Otrokovic, kteří nám přijeli před lety řešit bouračku, kde se zranil manžel. Měli prostě perfektní profesionální přístup a byli hrozně hodní. V takových situacích je tohle velmi důležité. Zaslouží si náš respekt.
1: Ježíš, přesně, přesně. Já si pamatuju, když jsem jednou měla nehodu já, tam teda díky bohu nebyla potřeba úplně sanitka.
0: Ty jsi řídila,
1: ale,
0: že jo?
1: Já jsem řídila, ale nebyla to moje vina. No nicméně tam dojel... Jak to říct, no, prostě zástupce jedné, řekněme, dopravní společnosti, jo. A ten se tak povozil na tom, že jako jsme trubky, že jsme se jako tam jako srazili někde, víš, a jsem si říká, hej, tohle fakt nepotřebuješ v tuhle chvíli, no, prostě běž do háje.
0: A podotýkám, já jsem ten příběh slyšel a do háje tam nezaznělo, bylo tam něco jiného. Tak Petr ještě napsal, jedno velké děkujeme, že tu jste, PS, všimli jste si, že se na vás nikdy nenadává? To je vlastně hrozně dobrý
1: jako
0: point.
1: Zdravotniští záchranáři a hasiči jsou prostě jako jo? Vždycky úplně na pědestalu. Policisti tě to mají horší, tak chlapi, ale i na vás myslíme. Děkujem, že vás máme všechny a úplně všem vám přeju, ať vás nepotřebujeme vůbec.
0: Tak ideálně, abyste měli samozřejmě volno, abyste nemuseli vůbec hnout prstem. No a kdyby náhodou to je práce bylo na vás hodně, tak právě teď za to, že máte Mezinárodní den, tak já jsem vám vybavil poukaz na masáž od Čárky Holubcové. Stačí se tady zastavit.
1: Není problém.
0: Není problém.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
4: Chcete poznat vášeň? Kupte si čerstvě praženou kávu v tradiční rodinné pražírně Coffee Dream v Uherském Ostrohu na náměstí. Odborný a navíc ochotný personál vám poradí a vy si odnesete kávu takovou, jaká má být. Coffee Dream Uherský Ostroh. Hodně se o nás dozvíte na www.coffeedream.cz, kde najdete i e-shop. Aktuální dění sledujte na Facebooku a Instagramu. Káva z Coffee Dream, to je zážitek.
5: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
6: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimo soudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
8: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
9: Hit Radio. Když si

0: Dnešní NZ-ko na Hitrádiu z odpolední show připraveno. Dneska se prosím vás v nejzbytečnější zprávě dne, kterou si ještě večer budete pamatovat, řekneme, co dělat pro to, abyste věděli, koho v důchodu máte volit.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
0: Jak krásný to úvod.
2: Docela zajímavý, pravda. Jestli chcete být, přátelé, chytrý důchodce, tak už teď musíte začít chodit rychle. Protože rychlá chůze podporuje zdraví mozku a prostě kognitivní funkce. Takže takhle málo stačí, aby jsme tu měli dobrou vládu, dívej.
0: Jak málo? Já mám chodit? Odmítám, radši.
2: Nikdy.
1: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Zlín.

0: Hej, pst. A teď si říkáte, to mluví na mě ten cápek z rádia? No to mluvím na tebe. Prosím tě, tady na Hit Radio Zlín odpolední show.
1: Šš, nikomu to neříkej, jo.
0: Nikomu přesně tak ani můk. Rozdáváme lístky na Colors of Ostrava.
1: Jo.
0: Kde bude Teddy Swims?
1: 21 Pilots.
0: Lord?
2: LP.
0: Moby.
2: A spousta dalších věcí.
0: Tak se samozřejmě můžete těšit na tohle všechno úplně gratis, dva lupeny vám přistanou. Co pro to udělat, jak se do soutěže zapojit, to je jednoduchý. Stačí nás sledovat na Hit Radio Zlín na našem Instagramu, dá tam tlačítko follow, sledovat a do komentáře k soutěžnímu příspěvku napsat, koho byste vzali sebou. Úplně prostě simple.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude je
1: fajn. Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Všichni běží do Unihobby. Sezónní výprodej je v plném proudu. Bazény, grily, slunečníky nebo třeba zahradní nábytek se slevou až 70%.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
10: Hit Radio Zlín.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Španělska, trošku teplíčka, tady na Hitradio Zimo plní show, za námi Alvaro Soler, docela ještě samozřejmě nějakou muziku nabídnu, ale pak už budeme nabízet taky Šárku Holubcovou a zprávy. Tak co tam, prosím tě, nám nabídneš zase?
1: Prosím tě, když naposledy použil ChatGPT? Dneska, tak kolikrát? 5x, 6x?
0: Já tady na ten úvod.
1: Jo, ano. Mně to přišlo takový jako trošičku AI, ano. Přátelé, ale od zítřka to bude ještě lepší ty Pavlovy vstupy, protože ChatGPT uvede naprosto novou verzi, nový jazykový model a prý to bude naprostá pecka. Dokonce to pozdrželi kvůli tomu, že mají strach, že se to bude zneužívat hrozně, takže velká paráda.
0: A já, protože jsem na chytré ženy, já bych ten ChatGPT klidně zneužil hned.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Naštěstí nevidím žádné komplikace, už teď bychom měli jezdit úplně v pohodě. Dokonce i přes Terno, přes Zlín, směrem, vlastně z obou směrů se jede jenom jedním jízdním pruhem, tam prosím vás zipovat. Zipovat, o tom asi si uděláme přednášku, zjistil jsem a všímám si toho dnes a denně, že spousta lidí pořád neví, co to zipování je. Tak když ale všichni zipujeme dobře, tak tam není problém projet. 601 13 13 05
1: Plot jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč. Zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. Plotky.cz.

0: Šeperukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
5: Moravité, to jsou šperky pro každý den. Přírodní materiály, řemeslná výroba od srdce. Objevte šperky Moravité na moravité.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
8: 17 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Holubcová. Začneme dobrou zprávou z dopravy. Silničáři brzo dokončí opravu D55 mezi Hulínem a Otrokovicemi. Po 7-kilometrovém úseku teď jezdíme jenom jedním pruhem v každém směru. Od pátečního rána bude dálnice opět průjezdná bez omezení. Pozor na další podvodné příspěvky na Facebooku. Tváří se jako sdělení od České správy sociálního zabezpečení. Mluvčí Sandra Volkánová nám řekne, na co lákají.
9: Na spoplatněné služby spojené s přípravou na důchod. Cílem těchto praktik je vylákat z občanů osobní údaje a následně i případné poplatky za služby. ČSSZ důrazně upozorňuje, že za zjišťování informací o svém budoucím důchodu nemusí klienti nikomu platit.
8: Před těmito příspěvky bychom měli varovat i své starší příbuzné. Tesco dost možná úplně odejde z Česka. Britský řetězec zvažuje, že prodá veškeré své aktivity ve střední Evropě. V Česku přitom Tesco zaměstnává asi 10 000 lidí. ChatGPT, který je mezi námi Čechy nejpoužívanějším jazykovým modelem, spustí zítra svou nejpokročilejší verzi, jde o GPT 5.6. Má zvládat hlubší uvažování i špičkovou práci s češtinou. Firma ji chtěla spustit už dřív, musela ale počkat na prověrku amerických úřadů. Panují totiž obavy, že by technologie mohla být zneužita armádou nebo zpravodajskými službami. I dál nás na východě Moravy provází skoro jasno a zůstane nám to tak i po celou noc. Minimální teploty spadnou zhruba na 10 stupňů. Zítra se nám bude střídat polojasno až oblačno a odpolední maxima opět dosáhnou k 25 stupňům.
10: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
11: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
10: www.elektrološák.cz.
6: Hit Radio Zlín.
12: Posledních 60 minut odpolední show je tady s vámi mimochodem taky Pavel Cacek, Šárka Holubcová. Za chvilku se podíváme na nejnavštěvovanější místa turistů v Česku. Co si myslíte, že to tak může být?
13: Tak bude tam Praha a pak hned Zlínská, samozřejmě.
12: Ne takhle obecně, co se týká Prahy, ale opravdu konkrétní místa. Zlínská zoo je docela dobrý tip, ale bohužel, není to tak.
13: Co?
12: Víc za chvilku.

0: Tady už tam máme všichni po práci, snad už máte taky pohodičku, i my tady odpolední show to tak jako vnímáme a cítíme a Hit Radio Zlín, ale musíme se ještě vrátit k víkendu, protože mě zajímá, jak jste zmákli prodloužený víkend. Jo, jak jste třeba užili? Bylo hodně alkoholu? Na rovinu. Pili jste dost?
1: No u mě teda nebylo, tak my jsme jezdili na motorce celý prodloužený víkend.
0: Ty jsi vozila.
1: No ale pozor, to taky nesmíš jako batůžek samozřejmě pít, protože... No jasně, to je co? Jo, mě to taky trochu zklamalo teda.
0: A proč jezdíš teda?
1: Ano, tu otázku jsem si kladla celý prodloužený víkend, ano. Proč to vlastně dělám, to jo? Tak. Ale jo, no tak protože ovlivňuješ samozřejmě chod té motorky, že jo? Jako.
0: Zajímavý.
1: Když se blbě nakloníš, když budeš tancovat, tak to bude blbý, no.
0: Tak prosím vás, proč o tom mluvím a proč to spojuju s alkoholem ten poslední víkend, protože mladší pár byl teďka o víkendu někde na oslavě nebo party a oba to teda přepálili s pitím. Nutno podotknout, že oba. A pak jeli autem domů.
1: To je vždycky dobrý nápad.
0: Ona řídila, naštěstí nikomu se nic nestalo, jenže oni jeli celou cestu a nevíme odkud, ale odnikud jako jeli z nějaké oslavy. A až před domem v napajených nemohli zaparkovat.
1: To si děláš srandu.
0: Takže tam je chytli policajti.
1: Byli skoro v cíli.
0: jo. A tam je Čapli, no. Takže přichází o papíry.
1: Dobře vám tak, ty jo.

0: My si tady na Hitrádiu z odpolední show sehrajeme takovou jednoduchou scénku. Jdete do lékárny a teď ty máš třeba zažívací problémy a chceš mě něco jako říct, jo? Tak zkusme.
1: Děkuju.
0: Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych potřebovala nějak poradit nějaké léky tady na své zažívací problémy.
0: Jak konkrétní ty zažívací problémy máte?
1: No, to je trochu trapné o tom mluvit.
0: A to je přesně.
1: Ale...
0: No, a to je ono. No. Prosím vás, my se jich vždycky bojíme. To je právě takový obrovský nešvar, že přestáváme vnímat lékárníky a přestáváme je vnímat a přestáváme se a vždycky nechceme se jim svěřovat, teď za náma někdo stojí, že tak nebudu mluvit o svých problémech.
1: Přesně, protože taková ta diskrétní zóna znamená, že babička se ti nelepí na záda prostě.
0: Jo.
1: Ještě se takhle jako nakloní s tím uchem k tobě, aby jako slyšela dobře, přesně.
0: A ty řekneš, mám střední potíže a paní za tebou řekne, no já taky na to čekám.
1: Taky
0: no.
1: Mám
0: no. No jo. Přesně. No tak prosím vás, jenom jsem chtěl říct, abyste mysleli na to, že oni jsou tady od toho, aby nám poradili se správným výběrem. Takže nechte si poradit.
1: A můžu to udělat tak, že bych lékárníkovi jenom posunula papírek, kde to bude napsané všechno.
0: Pokud v ruce nedržíš bráň a na papírku není přepadení, tak je to v pořádku.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
3: Trafíte se?
4: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
5: Kutile, chceš být pánem svého času? Objednej si zboží online a vyzvedni si ho na prodejně v Unihobby. Nákup máš svouknutý raz dva.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům.
7: Včel mě jsem borec, tyjo, auto v Lesku, vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že je z Práglu, že nebude platit faktury, nebo co? Myslím, výběh jak ze zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na epohledavky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. epohledavky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: teď se konečně na Hit Radio Zlín taky dostáváme k nejoblíbenějším památkám a místům navštěvovaných turisty ze zahraničí. Když sem někdo přijede, tak mám tady top 4 místa, které navštěvují. Tak prosím vás, teď si můžete tipnout. Ty jsi říkala, co zínská zoo?
1: No jasně, že tam musí být. Neříkej mi, že není.
0: Není.
1: Není, jo.
0: Čtvrté místo.
1: To bude sama Praha zas.
0: Čtvrté místo není Praha.
1: Co?
0: Čtvrté místo je místo, které pravděpodobně musí každý Čech jednou navštívit.
1: No.
0: Pivovar. Konkrétně teda plzeňský Prazdroj, nicméně samozřejmě za Plzní, tak všichni jezdí.
1: OK, uznávám.
0: Místo třetí mě překvapilo. Židovské muzeum v Praze.
1: Proč?
0: Nevím. Druhé mě překvapilo ještě víc. Dolní Vítkovice, Ostrava. Ale tak tam jsou v Dolní Vítkovici.
1: Ale jo, tak tam je to jako hezký. Když si odmyslíš tu Ostravu kolem, tak ty, jako, tam je to pěkný.
0: Prostě to ochlupení okolo nic moc, ale Dolní Vítkovice je hezký. No a pak ještě první místo. Samozřejmě...
1: Pražský hrad?
0: Ano!
1: No tak jasně, že...
0: Nejnavštěvovanější věc v Česku, no. A právě jenom jsem chtěl říct, že mě to trochu uráží, že tam není zlínská zóna. No.
1: Počkej, ale víš, co je vždycky nejvtipnější? Byl jsi někdy v Praze na Hradě?
0: Byl dvakrát.
1: Fakt? No dobrý, protože většinou, když tohle řekneš, tak lidi řeknou, no vlastně ne, jo.
0: Ne, já jsem vždycky šel okolo, oni tam, mimochodem, byste chtěli poradit super hospodu hned kousek tam, je to vím přesně.
1: Já

0: vy všichni na Hit Radio Zlín a v odpolední show musíte vědět, jak skvělé je, že nás máte. My vám nejen, že neustále něco rozdáváme, my vám ale v tuhle chvíli šetříme jako balíky peněz. Jakože fakt miliony.
1: Jakože fakt?
0: Protože my vám teď řekneme něco, co možná se to k vám už jako dostalo, jo? Ale možná ty souvislosti ještě třeba ne. Co se stalo od dneska na summitu na to dopoledne?
1: Tam se děje věcí, jo. Celkově strašně jako záživné tam.
0: Kromě toho, že mají skvělého fotografa, tak zároveň, prosím vás pěkně, Trump vyhlásil teda, nebo ukončil příměří s Íránem.
1: Jo, to je to, jak řekl, že jsou rakovina a že jsou to strašně zlí lidé a nebude s nima vyjednávat, ano. Že to nemá smysl.
0: No, teď, to jste možná slyšeli, říkáte si, co mě to má českého tady jako občana zajímat. No, protože půjde cena ropy nahoru a to znamená, a moje rada zní pro dnešní den, natankujte všechny auta naplno, že všech kanistrů, co máte.
1: Neříkal jsi, že nám ušetříš miliony, Pavle?
0: To jsou

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
1: všude je fajn. Lutkovice u Luhačovic ožívají. 17. a 18. července přichází festival pod Přehradou. Dvoudenní hudební jízda. Ňága až Ďorb, Krhut a Kozub, Ivan Mládek a Benjo Band, Jaroslav Uhlíř, Fleret. Zažij leto naplno. Vstupenky na SMS Ticket.cz.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
3: Konečně budete spát.

0: vás vezme do stavu bez tíže a speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách Prospánek. Do 13. července se slevou 15%. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7. Hit Radio Zlín.
2: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: To, co se tady teďka děje na Hit Rádiu Zlín, tomu neuvěříte. Šárku tady musíme zavolat ochranku, aby ji vyvedli. Ne, že by něco udělala, ale náš čas tady končí. My se teda s vámi loučíme. Výjimečně se s vámi takhle brzo v týdnu loučíme, mimochodem i do konce týdne.
1: Pavle, víš, proč brečím, jo?
0: Protože tady nebudu.
1: Přesně tak, brečím štěstím, že tu nebudeš.
0: Jo, takhle, já už jsem si říkal, co jo, se jo. stalo. Tak
1: starý
0: jo.
1: for, ale stále dobrý.
0: Jo. Je to ten prvotřídní, nebo z první třídy.
1: První třídy, tak.
0: Tak my se s vámi loučíme, těšíme se na vás zase v pondělí po víkendu. Nutno podobnout, že zítra je tady Monča s vámi, no a v pátek bude Marťas. Tak si to s nima užijte.
1: A... Ještě je otázka, jestli to přežijem celý ten víkend, jo, jestli se fakt v pondělí sejdem. Uvidíme, nechte se překvapit.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Ode dneška je uzavřená Sokolovská ulice v Uherském Hradišti u kina Hvězda. Obíška je vyznačená, ale ve špičkách se tvoří kolony. A jedním pruhem na semafor dál jezdíme přes Chřiby od Modré až po Zdonky. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Plot jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč, zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. Plotky.cz.
2: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc fakci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
3: Statostřechy Napajedla, výrobce střešní krytiny a trapézových plechů, přijme do svého týmu pracovníka do výroby k obsluze strojů. Ranní směna, dobré mzdové ohodnocení, stravné a roční bonus. Další info na 724 287 778 nebo status@statostrechy.cz.
4: Chceš jít se stádem nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
6: Moravité, to jsou přírodní suroviny, ruční výroba spojená s nadšením, zaměřená na funkčnost a kvalitu. Objevte kosmetiku Moravité na moravité.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Rodičovský příspěvek zřejmě vzroste od příštího roku na 400 tisíc korun. V případě narození dvojčat a vícerčat se bude jednat o dvojnásobek částky. Vládní novelu dnes se schválila sněmovna. Předlohu, kterou dolní komora upravila také takzvanou superdávku, dostane k posouzení Senát. Spojenci podle prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře zachovali jednotu aliance. Shodli se na posilování vlastní obrany i pokračující podpoře Ukrajiny. Pavel po skončení summitu ocenil také konstruktivní atmosféru jednání. Kampaň zaměřenou na duševní zdraví v těhotenství a po porodu spouští na sociálních sítích Národní ústav duševního zdraví. Představuje aktuální vědecké poznatky, komplexní informace a praktické tipy. Duševní obtíže v období těhotenství a po porodu zažívá pětina žen. Až 3/4 z nich nevyhledají pomoc. Na Karlovarském filmovém festivalu dnes tvůrci představili šestidílný televizní seriál Hec. Minisérie České televize je detektivní rodinné drama, které odstartuje požár dřevěného kostela. Pokračuje režisér Michal Samir.
10: Ten příběh je v prvé řadě o policistce, která práskla se svou službou a vrátila se do své rodné vesnice proto, aby ukončila tam prostě ty vztahy, které byly takový nedořešený. A během té noci, kdy tam je, tam v té příhraniční vesnici uprostřed kopců, uprostřed něčeho, schoří starý dřevěný kostel a ráno poté se v něm najde tělo. A co se začne v té vesnici dít potom, to už bohužel prozrazovat nemůžeme.
9: Policejní dvojici si zahráli Petra Hřebíčková a Juraj Loj. Na obrazovky ČT se seriál Hec dostane na konci října.
11: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
12: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
11: www.elektrološák.cz.
9: V noci přechodně oblačná obloha, ranní teploty kolem 14 až 9 stupňů. Přes den pak většinou jasno, polojasno, zejména na severovýchodě ještě oblačno a výjimečně přehánka. Nejvyšší denní teploty 23 až 27 stupňů na severu, kolem 21 v 1000 metrech na horách, pak kolem 17 stupňů. No a zůstane větrno, foukat bude severní vítr a zeslábne až na večer.
13: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině posloucháte Hit Radio Classic. A to znamená, že nás čeká to nejlepší z 80. 90. let a taky z milénia. Tak doufám, že jste na to ready. Army of Lovers.

Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes. Posloucháte Hit Radio. Krásný večer všem a pokračuje tenisový Wimbledon. V podstatě, spíš než pokračuje, tak už jde pomalu do finiše. A naše Češky opět ukazují, že jsou prostě nejlepší. Máme hned dvě semifinále. Propojovala se tam už Karolína Muchová, teď už i Linda Nosková. Obrovský úspěch, velká gratulace. Budem držet pěsti, protože mít dvě Češky v semifinále je skvělý. A teď si představte, že by spolu byli i ve finále. Já myslím, že by si to obě dámy zasloužili, tak budeme fandit, držíme pěsti a snad to klapne. Co klapne určitě, to jsou naše další hity. Právě teď Coldplay a jejich Yellow. Tak si to užijte.

0: Lucie Bílá a Čarodějka, posloucháte Hit Radio. A konkrétně náš speciál Hit Radio Classic. Každý večer si dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Spousta fantastických hitů a přísahám, že se rozhodně nudit nebudete. Už za chvilku třeba tahle klasika. Be With You jako Fun Factory, k tomu se ale připojí trošku tvrdší záležitost Join Jet, I Love Rock and Roll, no a nebude chybět ani Elton John.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 2+1 v Postoloprtech u Loun za 4 171 500. Pole v Šebestěnicích na Kutnohorsku za 5 828 900 korun. Další pole v Šebestěnicích za 1 157 400 korun. Sklad v Povrlech u Ústí nad Labem za 1 272 000. A rodinný dům v obci Zátor na Bruntálsku bez koruny za 3 700 000. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio.
2: Check it out, check it out.

Blue a Elton John společně v éteru Hit Rádia. Krásný večer. A pokud jste třeba někdy zvažovali, že byste se stěhovali, tak mám jeden asi jako skvělý tip, protože americké město Stockton začne teď vyplácet všem svým 100 obyvatelům, ano, má 100 obyvatel, každý měsíc 11 000 korun. To jim prostě dá, jo, každý měsíc. Jenom za to, že tam ty lidi bydlejí, že tam jsou, což je hrozně hezký, je jim úplně jedno, co si k tomu vydělají, prostě navíc to už je jejich věc, ale těhle 11 000 prostě dostanou. Stockton, to vůbec není, nezní jako blbý místo k bydlení, co myslíte? No tak jenom, kdybyste hledali nějaký místečko, tak sice je to trochu dál, ale za to příjemný. Další hity právě teď Maxar a Real McCoy, Runaway.

0: Manic Monday a Bangles v éteru Hit Rádia. Krásný večer. Manic Monday naštěstí daleko, za to víkend se nezadržitelně blíží, tak doufám, že z toho máte radost. No pojďme si středeční večer užít velkolepě, jo? Jako mám tady na to něco, to by mohlo zafungovat. Protože jestli vás tohle nerozveselí, tak už nevím co. Los Lobos a La Bamba, taky Lucie nebo Lumidi už za malou chvilku.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
3: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
4: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
12: To není možný, že to ještě nemáte.
13: Tak my taky čekáme, že jo?
14: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
15: Tak to musí stát na účtárně.
12: To už je po splatnosti.
15: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
16: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
17: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1. 7.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: I'm Ariana Grande.
1: It's Hozier.
2: Krásný večer, 7:00 je tady a my si dál dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Teď Underdog Project

Moving on up a M People, posloucháte Hit Radio. Krásný večer, před námi další song, který nás vrátí zpátky, konkrétně do roku 84, ale takhle, Never Ending Story, naprosto legendární song, jo. A co je na tom skvělýho, je to, jak se nám tyhle songy vracejí, protože ve třetí sérii Stranger Things, v posledním díle, kdo viděl, tak ví, že Dustin a jeho přítelkyně Susie si tohle navzájem zpívali. No a díky tomu, že se to objevilo právě v téhle sérii velmi slavný, tak se song Never Ending Story naprosto vystřelil. Jeho jenom videoklip vlastně vyskočil o asi 800%, na Spotify dokonce o 825%, což je poměrně hustý na to, že ten song je 50 let starý. Jo. Sám Limahl, který song zpívá, za to vyjádřil vděk Stranger Things, protože je to samozřejmě neskutečný, že jo, když jste něco naspívali před 50 lety a pořád se to vyplatí. No hlavně ten song krásný, Limahl, Never Ending Story, právě

0: Kdo jiný než John Bon Jovi? Posloucháte Hit Radio, krásný večer všem. To nejlepší z 80. 90. a milénia. Ano, to si tady společně dáváme každý večer. Doufám, že si to užíváte, protože ty songy jsou prostě neskutečný. Jo, když to poslechnete, tak ano, i dneska vzniká skvělá hudba, ale přece jenom tehdy se to dělalo jinak. Za chvilku nás čeká Samantha Fox, taky Undercover nebo Richard Miller.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Lutkovice u Luhačovic ožívají. 17. a 18. července přichází festival pod Přehradou. Dvoudenní hudební jízda. Mňága až Dorb, Krhut a Kozub, Ivan Mládek a Benjamin, Jaroslav Uhlíř, Fleret. Zažij leto naplno. Vstupenky na sms-ticket.cz.
3: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
4: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
5: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
6: A já vám jako dlužím?
7: Hele, zejte ti to tam pošlu.
8: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
9: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
10: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90 až do 14. července. Parkside, zvládnete to.

Posloucháte Hitradio, krásný večer přeju. Mimochodem, fotbal je jasný, známe čtvrtfinalisty, dobrý, všechno v pohodě. Důležitá věc, prosím vás. Haaland, naprosto skvělý fotbalista, víme, do toho je to dost komický člověk, kdo ho nesleduje, velmi doporučuji, on teď objevil třeba kouzlo TikToku, jo. Pro nás starší to dojde časem vždycky i na Instagram. Je to skvělý týpek, vlastně myslím si, že spoustu lidí hrozně baví, se svojí holkou je od střední školy, hrozně hezký. No a ještě ke všemu je lepší než Beckham. Minimálně teda, co se týče sběru kabelek nebo pánských tašek. A to jsme si dlouho mysleli, že Beckhama v tomhle nikdo nepřekoná, tak pozor. Haaland má sbírku, ve který má jako značky jako Hermès, Louis Vuitton, Chanel, Coyard. Luxusní značky, pohybuje se to v hodnotách miliony. Jo, to je jako neuvěřitelný. Jako několik milionů za tašky. Já si jenom říkám, že ta jeho holka se musí mít strašně dobře. Třeba i ty tašky i půjčuje. Další hity právě teď. Genesis, Jesus, Nino.

0: Vibes of Peace. To je z Hit Rádiem, krásný večer. Samý legendární jména. Je to tak, samý legendární songy, i to je Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia. Doufám, že si to takhle ke středečnímu večeru pěkně užíváte. My v tom budeme totiž samozřejmě pokračovat. Jeden Englishman in New York, Sting, už za malou chvilku, k tomu Meatloaf nebo Ronan Keating.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Hi, it's me, Rita Ora.
2: I'm Macklemore.
3: I'm Dua Lipa.
4: Hit Radio. 8. hodina je tu, přeju krásný večer, s vámi Kateřina Pechová a samozřejmě další hity. Teď nás čekají 24/7, Is It Live?

21 v éteru Hit Rádia, krásný večer. Amerika teď udělala takový zajímavý krok, který by možná měl zkusit každý. Jo. Vzali časovou kapsli, do ní dali nějaký poklady, zakopali to a vykopou to až za 250 let. Zajímavý je, co tam dali. Dali tam iPhone, tak za 250 let bude asi rozhodně potřebovat aktualizaci. Dali tam kolu ve skleněné lahvi s odkazem, to je jasný. Křišťál z novoroční koule na Times Square. To mi třeba přijde hezký, jo, pač křišťál vydrží. Dokument kongresové knihovny. A taky tam dali 3D model Lincolnovy ruky. Já teda jako přemýšlím, proč Lincolnovy ruky, jo, proč ne třeba aspoň hlavy. Nebo ten klobouk, že jo, Lincolnův tam mohli dát. Ale dobře. Je to zajímavé, já přemýšlím, co bychom tam dali my jako Česko, jo. Jakože, dobře, asi Jagrův dres bychom tam mohli dát třeba. Určitě bychom tam dali pivo, hodně piva, aby jsme si ho za 250 let mohli dát. Přemýšlím, co ještě takovýho, hokejový puk, no a asi řízek a vepřoknedlo zelo, ne?

0: Bananarama v éteru Hit Rádia. Přeju vám krásný večer. Dáváme si spolu to nejlepší z 80., 90. a milénia. Děkuju, že jste u toho. Budeme v tom samozřejmě pokračovat. Za chvilku nás čeká song, který já myslím, že ho znají úplně všichni. Jo. Zároveň já osobně si třeba vybavuju, jak jsme na to vždycky tancovali a skákali na diskotékách, na táboře. Byl to ten poslední song, kterým se to celý uzavíralo. Věřím, že nejsem jediná, kdo tuhle vzpomínku má. Europe už za chvilku, k tomu třeba Enrique Iglesias.
1: Well now, we call this the act of mating. But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

0: Zlín.
1: Zlepši si náladu.
2: Let me be your hero.

posloucháte Hit Radio, za námi Enrique Iglesias. A taková zajímavost, kdyby vás zajímalo, jaká je druhá nejlajkovanější fotka na celém Instagramu, je to prosím pěkně vajíčko. Jo, normálně obrázek vajíčka, jo, klasickýho stopičího vajíčka. Ta úplně nejvíc nejlajkovanější, ta číslo jedna, to je fotka Messiho, jak drží pohár po triumfu na mistrovství světa v roce 2022. A na druhém místě je vajíčko. Pozor, to vajíčko má 60,4 milionů lajků. Vajíčko. No, tak já jenom, kdybyste patřili mezi ty, co se snaží vymyslet, jak lidi zaujmout, tak očividně stačí prostě vajíčko. Já k tomu posílám další hity, můžete o tom přemýšlet, tohle jsou tu Unlimited.

0: jsou Pretenders, posloucháte Hit Radio, krásný večer. Já se s vámi pro dnešek loučím, blíží se 9:00, užijte si krásný zbytek středečního večera, docela samozřejmě ještě to nejlepší z 80., 90. a milénia a čeká nás třeba tohle. I want to break free. Ano, Queenie, naprostá legenda, k tomu French Affair nebo London Beat. Buďte s námi, mějte se hezky, ahoj!
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.

0: šeferukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno, zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.

0: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
1: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
2: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno, zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju.
3: To my děkujeme.
4: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.